0: Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. Let's go.

0: dobré ráno, Moravo, je čtvrtek, 8. října, 5 hodin a 20 minut, o slovo se hlásí opět a znovu raní jízda rádia jich. A hned v úvodu klasicky ranní hudební menu. Už za chvíličku Etero Eagle a Moving the Sun. Stejně jako Charlie XCX. A nebo kapela Jelen. Jaký bude čtvrtek 8. října? No, mnozí hovořili o tom, že dneska přijde ten zlom, kdy se ztratí babí léto, kdy to prostě příroda ukončí. No, je to tak, řekl bych, napůl. Dneska se ale rozhodně máme na co těšit. Tak buďme konkrétnější, pojďme si nabídnout aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Ještě jednou krásné ráno, Moravo, na celou jižní a jihovýchodní Moravou čas. 5 hodin a téměř 22 minut, pojďme se podívat, jak dnes bude. Podle meteorologů máme počítat převážně s oblačnou oblohou a ráno ještě ojediněle dokonce i s mlhami či nízkou oblačností, tak na cestách opatrně. Dopoledne se ale na přechodnou dobu může oblačnost zmenšit. Odpoledne, ovšem hlavně večer a v noci, se na většině území objeví přehánky nebo déšť. Nicméně i tak v průběhu dne teploty až 24 stupňů Celsia, na jihu lokálně i letních až 25 stupňů. Ve Zlínském kraji dnes naměříte od 21 do 24 stupňů. No oproti dnům předchozím máme to dnešní jitro poměrně teplé. Zlín měří 14, Rozdová Lhota, Polešovice 15, v Kloboukách u Brna aktuálně 13 stupňů.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Tak to zas snad taková hrůza dle té předpovědi počasí dneska nebude. Míříme na cesty, pozor na silnici 1/54 u obce Žarošice. Máme hlášenou sraženou srnu na vozovce, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: I dnešní den začneme hity pro dobrou náladu, respektive start dnešní ranní jízdy, ale pak hned zamíříme lehoulince do historie, nabídneme nějakou tu zajímavost a jakože i dneska je co nabídnout. No a samo sebou, že se podíváme taky, kdože dneska slaví svátek. Teď už ale Eagle a Moving the Sun. Krásné ráno, Moravo, ať se vám daří. 7 minut a bude půl šesté.

0: Charlie XCX, 2 minutky po půl šesté, krásné čtvrteční ráno, Moravo. Jak zazilo v dnešní předpovědi počasí na sluneční oblohu, respektive modrou oblohu se sluníčkem, to dneska až příliš nevypadá, ale rtuče teploměru na jihu lokálně mohou ukázat až na letních 25 stupňů Celsia. No tak si pojďme užít i ten dnešní den, za chviličku s dalšími hity pro dobrou náladu, ale teď také s pohledem do historie, mrknutím na nějakou tu zajímavost a troufnu si říci, že skoro každý z vás posluchačů ranní zdy rádia jich má doma mikrovlnku. Mimochodem, věděli jste ale, že o první patent na takovou mikrovlnnou troubu si Američan Percy Spencer požádal právě 8. října už roku 1945. Inženýr spoza velké louže přitom, jak už to tak někdy bývá, za svůj vynález přišel náhodou. Během práce s radarem zjistil, že mikrovlny mají jakousi schopnost ohřívat potraviny. No a už to bylo. Od té doby, tedy 8. října roku 1945, se celosvětově změnil způsob ohřívání jídla napříč všemi domácnostmi. Ale samozřejmě šlo to všechno postupně, protože háček byl v tom, že první mikrovlnky byly zhruba 2 metry vysoké a vážily prý 300 kilogramů. Nemluvě o ceně, která prý dosahovala na pořizovačku luxusního auta. Ale už 45. října prostě Američan Percy Spencer zjistil, že mikrovlny mají schopnost ohřívat i potraviny. To tak prostě sedíte v nějaké hale, vymýšlíte radar, na parapetu máte nějaké jídlo a najednou vidíte, že se z toho kouří, vezmete to do ruky, je to teplé a řeknete si, kurňa, však já jsem chtěl vymyslet úplně něco jiného a vypadá to, že jsem usnadnil lidem život. 8. října roku 1958 dostal člověk poprvé přístroj, který mu měl pomáhat přímo uvnitř těla, a to udržovat pravidelný srdeční rytmus. Ve Stockholmu tehdy chirurg Åke Senning použil první plně implantovatelný kardiostimulátor. Příjemce byl 43-letý Arne Larsson, který trpěl těžkou poruchou srdečního rytmu. Přístroj se strojil inženýr Rune Elmqvist a byl velký zhruba jako menší krabička od tehdejšího leštidla na boty. A úplně bez problému to nebylo. První kardiostimulátor vydržel fungovat jen asi 3 hodiny, takže už druhý den museli použít náhradní. Larsson pak během života dostal více než 20 dalších kardiostimulátorů a zemřel až v roce 2001. Od první implantace kardiostimulátoru tak dnes uběhlo přesně 68 let. No a pojďme se podívat taky, jak jsme ostatně před pár minutkama slíbili do kalendáře, abychom zjistili, kdo ve čtvrtek 8. října slaví svátek, tak u nás slaví svátek Věrky, holky, všechno nejlepší. No a na Slovensku má pak svátek Brigita, taky tam všechno nejlepší, za chviličku i tam pofrčí hudební dárek v podobě kapely Jelen a songu Jelen. Ještě míříme ale za zvířátky, ne za jeleny, ale za hafany a kočičkami, protože mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví svátek Sabar a Siu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo. Je to tak, už je tady čtvrtek 8. října a jsou tady taky další hity pro dobrou náladu. Tady byla ranní hudební přehlídka po 6. hodině v ranní jízdě Bon Jovi, It's My Life. Rosie. Nebo třeba taky Michal Hrůza. Čtvrtek 8. října mrkneme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Podíváme se třeba k brněnskému výstavišti, kde už řidiči projíždějí novým kruhovým objezdem.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
3: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, právě teď odbíjí 6. hodina.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: U brněnského výstaviště už řidiči projíždí novým kruhovým objezdem a Zlín upravil semafory na výjezdu k dálnici D49, kolony výrazně ustoupily. Křižovatka u čtvrté brány brněnského výstaviště má novou podobu. V Křížkovského ulici vznikl kruhový objezd, který má pomoci zvládnout očekávaný nárůst dopravy v souvislosti s otevřením nové multifunkční haly. Řidiči už tudy projíždějí bez omezení. Hotové jsou také chodníky, veřejné osvětlení nebo nová autobusová zastávka. Stavbařům zbývá dokončit parkoviště pro auta a autobusy a na konci října plánují vysadit zhruba 4,5 tisíce trvalek. Přestože je termín dokončení stanoven až na duben příštího roku, podle brněnských komunikací by mohlo být hotovo dříve. Cesta ze Zlína směrem na Frišták a dálnici D49 je teď plynulejší. Po červnovém zprovoznění dálnice začalo tuto trasu využívat více řidičů, což především v odpolední špičce způsobovalo dlouhé kolony. Radnice proto upravila nastavení semaforů a podle města se podařilo zácpy odstranit. Dalším krokem bude modernizace celé křižovatky. Nové inteligentní semafory budou nepřetržitě sledovat hustotu dopravy a automaticky pouštět více aut v nejvytíženějších směrech. Do budoucna má dopravě ulevit také plánovaný přivaděč mezi Zlínem a dálnicí D49 u Frištáku.
7: Rádio Jih, počasí.
0: Čtvrtek 8. října prý příliš sluneční paprsku nenabídne, ale bude teploučko. Představte si, že na jihu lokálně může být až letních 25 stupňů Celsia. Pojďme mrknout, co k tomu. Meteorologové očekávají oblačno až zataženo, ale na přechodnou dobu se může oblačnost zmenšit. Výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Večer se na většině území objeví přehánky nebo déšť. Na východě kraje výjimečně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů Celsia, jak jsme říkali, na jihu lokálně až 25 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji dnes maximálně do 24 stupňů Celsia. Aktuálně v Rakvicích jen 9, ale ve Veselí nad Moravou či Sudoměřicích měříte 14 stupňů Celsia, Babice mají aktuálně 13. No tak na některých místech oproti včerejšku teploty po ránu mnohem vyšší. Zítra by měl přijít již zmiňovaný zlom.
9: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih.
10: doprava.
0: No abychom nezůstali tajemně jak hrad v Karpatech, když jsme říkali, že zítra přijde onen zlom, tak zítra sice slunečno, ale teploty maximálně 14 až 17 stupňů Celsia. Teď už ale míříme za vámi na cesty, na trase z Modřic do Brna, jde o silnici 1/52, ve Vídeňské havarovala dvě osobní auta, zatím se projíždí bez zdržení, ale projíždíte kolem aut velmi opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A po ránu si dáme takové malé science fiction. Pořídit si vlastní bydlení. No pro mladé lidi je to čím dál tím větší oříšek. Více už za chvilku.

0: hodina 10 minut, Rouzí, Zaklečko Pink, nebo Linkin Park, no a slibili jsme ve čtvrtek 8. října trochu science fiction, nebo že by možná pohádku, ne, teď vážně, pořídit si dnes vlastní byt nebo dům, no pro spoustu mladých lidí skoro nadlidský úkol. A bez pomoci rodičů často prakticky nemožný, alespoň to tedy vyplývá z čerstvého nového průzkumu. 9 z 10 rodičů si myslí, že mladí se bez finanční podpory rodiny k vlastnímu bydlení jen těžko dostanou. A není to jen o tom, že jim maminka nebo tatínek něco přihodí z úspor. Někteří dokonce ručí za hypotéku vlastním domem nebo bytem. Nejčastěji však financují čtvrtinu kupní ceny, a to i přesto, že se kvůli tomu sami mohou dostat do finanční nejistoty. 2/3 rodičů přitom říkají, že jejich generace to měla s bydlením mnohem jednodušší. A co je možná nejzajímavější, i když je taková pomoc pro rodinný rozpočet často pořádná rána, 9 z 10 rodičů, kteří už jetem pomohli, by to udělalo znovu. A ještě jeden střípek z takové statistiky ohledně bydlení. Česko má jedno z nejméně dostupných bydlení v celé Evropské unii. Takže pořídit si dnes vlastní bydlení, víme mnozí, je to, no, nechci říct nereálné, ale čím dál tím těžší, pro mladé samozřejmě čím dál tím větší oříšek, a do hry tak stále častěji vstupují rodiče, za což jim samozřejmě patří obrovské díky, a to i přesto přeze všechno, že se oni mohou také dostat do finanční nejistoty. No tak doufám, že jednu ranní jízdu tady budeme moci říct, že se situace mnohem zlepšila, že úroky hypoték jsou snesitelné a že si vlastní bydlení může normální pracující člověk bez problému dovolit. Jo, že science fiction pokračuje. No nic, pojďme raději k hitům pro dobrou náladu. Slibovali jsme Pink nebo Linkin Park, tak je dodáme a za chvíličku se vrhneme na čtvrteční ranní téma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Linkin Park ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Morava 18,5 minuty po 6. hodině. Přejeme krásný tron na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Dobré chuti, pokud zrovna snídáte, pokud jste na cestách, tak s jihem šťastnou cestu. A pokud jste v práci, tak ať se vám daří. No, pojďme k rannímu tématu. Slíbili jsme to, že i dneska ve čtvrtek 8. října se mu budeme v ranní jízdě rádia jich věnovat. No a dalo by se říci, že říjen je v podstatě teprve na začátku, ale Vánoce už možná pomalu a jistě klepou na dveře. Tedy aspoň v obchodech. Nás tak dneska zajímá, jestli už jste někde narazili na první vánoční výzdobu, ozdoby, čokoládové figurky nebo typy třeba na dárky pro Ježíška. Tak už na vás někde vypadlo vánoční zboží nebo zatím je klid? A co na to říkáte? Těší vás, že se Vánoce připomínají takto brzy, nebo byste raději ještě užili podzim bez stromečků a kole? Dejte nám vědět přes Facebook rádi, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Máme tady někoho, kdo už viděl první vánoční výzdobu, dárky nebo právě ony vánoční nabídky. Jsem zvědav, s čím dneska přijdete. Vaše komenty nabídeme tradičně těsně před 7 hodinou, teď ale zpátky k ranním hitům pro dobrou náladu. Tady je třeba Michal Hrůza.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: blízká kráska Shakira a i Loka ve čtvrteční ranní jízdě. Už za chvilečku Will Smith a jeho Men in Black. Taky Temper City. A v ranní jízdě rádích po půl sedmé Krištof. Za chvilečku další krátké jihomoravské zprávy. Mrkneme na ranní moravské teploty a podíváme se za vámi i na cesty.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
4: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
7: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
8: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
0: Hezké podzimní ráno, Moravo, je půl sedmé.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Uzavření hráze Brněnské přehrady výrazně zvýšilo provoz na křižovatce Kninické a Bystrcké ulice u Unihoby. Denně tudy projede kolem 40 tisíc aut a kvůli objížďce přibylo v některých směrech dalších zhruba 1000 vozidel. Brněnské komunikace proto upravily nastavení semaforů. Řidiči odbočující vlevo z Kninické do Bystrcké mají nově zelenou až o 10 vteřin déle. Ve Zlíně se blíží ke konci výstavba nového městského bytového domu v ulici Na Slanici. Nabídne celkem 31 nájemních bytů, z toho 28 větších, které jsou určené především rodinám s dětmi.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Aktuálně docela teplo v porovnání s těmi předchozími dny, protože třeba 14 stupňů měří Dolní Němčí, naproti tomu ale Nový Podvorov a Zaječí měří pouze 9, Kyjov pak má 12 stupňů.
0: No a užívejte ty dnešní teploty, jak zaznělo v předpovědi počasí, na některých místech jižní Moravy až letních 25 stupňů Celsia, protože zítra to bude teplotní sešup, namíříme maximálně 14 až 17 stupňů Celsia, alespoň to slibují meteorologové.
12: Rádio Jih. doprava.
0: Znovu zpátky na cesty na trase z Modřic do Brna. Ve Vídeňské ulici havarovala, jak už odnázíte, dvě osobní auta. Zatím se projíždí bez zdržení, ale na silnici 1/52 projíždějte hlavně opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
14: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
12: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu je.
0: Bolesti zad, kyčlí nebo pánve. Pro řadu nastávajících maminek nepříjemná součást těhotenství. Jenže trpět rozhodně nemusí. V Brně totiž ženám pomáhají nejen od bolesti, ale mohou jim usnadnit i samotný porod. Jak? To si řekneme v ranní jízdě rádiích už za chvíli. Teď Will Smith a Men in Black.
12: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

6.38 Temper City, ve čtvrteční raní zdě za chvilečku kapela Krištof a nebo Rangan Bowman a Calvin Harris. Dobré ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu, zdravíme také budoucí maminky. Těhotenství je sice krásné období, ale taky dokáže pořádně potrápit a hlavně bolesti zad, kyčlí nebo pánve řeší čím dál víc nastávajících maminek. Podle odborníků zatím může být třeba sedavé zaměstnání, nedostatek pohybu nebo dokonce taky vyšší věk rodiček. Dobrou zprávou ale je, že ženy nemusí tyto bolesti jen tiše snášet. Ve fakultní nemocnici Brno funguje specializované centrum, které jim pomocí fyzioterapie, tedy cíleného cvičení, pomáhají od potíží ulevit. Jen za poslední rok tam zaznamenali téměř 6,5 tisíce návštěv. A nejde přitom jen o větší pohodlí během těhotenství. Správně uvolněné svaly pánevního dna mohou pomoci i při samotném porodu. Odborníci protože nám radí, aby bolesti nepřehlíželi a řešili je včas, třeba i díky fakultní nemocnici Brno. Kam tímto moc zdravíme a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Skoro dvě minuty po tři čtvrtě na sedm ve čtvrteční raní s 28. října Rengen Bowman, Calvin Harris a Giants, za chvíličku Mika a nebo Clean Bandit. Ano, i dnes 8.10. pro vás máme hity pro dobrou náladu. A taky ranní téma. Dalo by se říct, když jsme vzpomenuli, že 8. října, že v podstatě říjen je teprve na svém začátku, ale Vánoce už možná pomalu klepou na dveře, tedy alespoň v obchodech. Tak nás dneska zajímá, jestli už jste někde narazili na první vánoční výzdobu, ozdoby, já nevím, třeba čokoládové figurky, anebo už možná taky nějaké ty typy na dárky pro Ježíška.
1: Iggy napsal, dobré ráno, jenže já mám ještě léto a navíc jdu se koupat. Mě může nějaká zima a Vánoce být u a několik teček. Pěkný, krásný, sluneční, teplý den, přeje Iggy.
0: Jenže já mám ještě noc. Iggy, zdravíme, moc děkujeme. Na Facebooku Rádek se přidává Soňa Jojo a dárky už jsem začala kupovat před měsícem. Běžně mám v listopadu vše hotové a pak už nic neřeším. Teda Soni, klobouk dolů, Ježíšek by ti mohl závidět.
1: Což se určitě vždycky vyplatí, že vzhledem k tomu dalšímu vánočnímu schonu je fajn, když už někdo má klidně v listopadu hotovo. Evička napsala, dobré ránko, Jižani, ano, já už viděla v Kiku a v Kauflandu, jako myslím si, že je to ještě brzo, když teprve všude je krásný podzim a listí se zabarvuje, asi je to ta doba dnešní. Všechno je předčasně.
0: Máme tady někoho, kdo už viděl první vánoční výzdobu, dárky nebo nějaké ty nabídečky pro Ježíška. Začínají letos Vánoce s 2- až 3měsíčním předstihem, nebo je zatím klid? Dejte nám vědět přes Facebook Rádio, posílejte další SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme a hezké čtvrteční ráno, bez toho vánočního schonu přejeme.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou.

0: Dobré ráno, Moravo, už čtvrteční, 8. říjen v plném proudu, stejně jako ranní jízda a po 7. hodině další hity pro dobrou náladu. Na playlistu Beyoncé a Jay-Z. Malinovej syrup kapely Mirai. Takže něco málo do snídaňového menu. A po 7. BB Rexa. I ve čtvrtek 8.10. nabízíme čerstvé jihomoravské zprávy. Jedna z nich prozradí, že uzavírka hráze Brněnské přehrady přetížila křižovatku u Unihoby. Pomocí mají další zelené podrobnosti už za okamžik. Navrch aktuální předpověď počasí slibující lokálně až letních 25 stupňů Celsia. Zítra už přijde ale slibovaný sešup a teploty maximálně do 17 stupňů. Tak užívejme dnešního dne plnými doušky.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valen. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
6: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová šefra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
7: Je to tady. Po 3týdenní pauze se zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzona. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
0: Krásné čtvrteční ráno, Moravo, je 7 hodin.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Uzavírka hráze Brněnské přehrady přetížila křižovatku Unihobby. Pomoci mají další zelené a Zlín dokončuje nový bytový dům na Slanici. Nabídne 31 nájemních bytů pro rodiny. Uzavření hráze Brněnské přehrady výrazně zvýšilo provoz na křižovatce Knínické a Bystrcké ulice Unihobby. Denně tudy projede kolem 40 tisíc aut a kvůli objížďce přibylo v některých směrech dalších zhruba 1000 vozidel. Brněnské komunikace proto upravily nastavení semaforů. Řidiči odbočující vlevo z Knínické do Bystrcké mají nově zelenou až o 10 vteřin déle. Přednost tramvají ale zůstává zachována. Hráz přehrady je od konce září uzavřena pro auta, chodce i cyklisty kvůli opravám, které mají skončit koncem příštího roku. Ve Zlíně se blíží ke konci výstavba nového městského bytového domu v ulici Na Slanici. Nabídne celkem 31 nájemních bytů, z toho 28 větších, které jsou určené především rodinám s dětmi. Právě takové bydlení totiž podle radnice ve městě dlouhodobě chybí. Stavba za přibližně 115 milionů korun by měla být hotova v polovině listopadu a první nájemníci by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku. O bydlení mohou žádat nejen lidé z městského pořadníku, kde je momentálně přes 250 zájemců, ale také ostatní. Výše nájemného ještě není definitivně stanovena. Podle odhadu by měla mírně přesáhnout 200 korun za metr čtvereční měsíčně.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: To nádherné babí léto se ve čtvrtek 8. října rozroučí místy dokonce i s letními teplotami. Aktuálně nabízíme předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Dnes očekávají meteorologové oblačno až zataženo, ale na přechodnou dobu se může oblačnost zmenšit. Výjimečně se vyskytnou přehánky, večer se na většině území objeví přehánky nebo déšť, na východě kraje výjimečně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia, no a v Jihomoravském kraji na lokálně až letních 25 stupňů Celsia. Po ránu docela solidní rozdíly, ve Váticích jen 9 stupňů Celsia, mezi tím, co rtuť teploměru tady v Horuníně ukazuje na 14 stupňů. V Sokolnicích máte 12, zlavíme do Archlebova, kde rtuť teploměru ukazuje na 11 stupňů.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno i za volanty. Pojďme se podívat, kde dopravu po ránu ve čtvrtek 8.10. komplikují třeba dopravní nehody. Na Břeclavsku ve Velkých Němčicích v Brněnské ulici na křižovatce s ulicí Osvobození havarovala dvě osobní vozidla, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Podíváme se do Brna, začneme v Gajdošově ulici na úrovni kostela, bourala dvě osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v koloně. V Brně zůstáváme, míříme do Jihlavské ulice ve směru na Popůvky na úrovni Kauflandu, tam havarovala dvě osobní vozidla, počítejte s nárazovým zdržením. A na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod, na výjezdu ze Starého Hrozenkova, bude probíhat údržba vozovky, taky tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: I mezi 7 a 8 nabídneme hity pro dobrou náladu. No a ve čtvrtek 8. října se zaměříme třeba na Světový den zraku, a nebo dokonce máme tady Den hry nahoněnou. No, i o tom mnohem více už za pár minut.

0: dobré ráno, Moravo. Čtvrtek je tady 8. října, máme 11 minut po 7. hodině. To bylo Šabuzí a jeho bar song. Co nevidět, si na baru dáme malinovej syrup, tentokrát ale budou servírovat kluci z kapely Mirai. Pojďme ale, dámy a pánové, mrknout na ten světový den zraku. Víte co, poslechněte si o tom světovém dnu zraku. Je to tak, máme tady 8. října v kalendáři světový den zraku, ten je pro nás pochopitelně více než důležitý. Zrak totiž vnímáme přes 80, či zrakem vnímáme více než 80% veškerých vjemů kolem nás. No a víte, kdo měl nejlepší vychytávku na zrak v historii? Byli to piráti. Ta slavná černá páska přes jedno oko totiž vůbec nebyla kvůli tomu, že by o oko přišli v boji, až na nějaké ty výjimky. Nosili ji proto, aby měli jedno oko neustále navyklé na tmu. No a když se pak v boji vrhli ze slunné paluby dolů do temného podpalubí, přehodili pásku a tím předtím zakrytým okem okamžitě viděli nepřítele všeru, zatímco ostatní byli v podstatě ve tmě úplně slepí. No taky dneska budeme chránit svůj zrak, že meteorologové slibují letních 25 stupňů Celsia a i když těch slunečních paprsků prý nebude tolik, tak prostě, jak říká Bohuž, nečteš a nejvíš, slunko je svině, i dneska bychom si mohli chránit ten zrak třeba právě slunečními brýlemi, když už tady máme 8. října onen světový den zraku. 8. říjen patří také mezinárodnímu dnu dyslexie. Pokud jste v dětství pletli písmenka, četli slova pospátku nebo třeba řádky tancovali před očima, možná jste si od učitelů vyslechli své. Jenže moderní neurověda dávno potvrdila, že dyslexie není žádná hloupost. Je to jen v podstatě mozek, který přemýšlí v obrazech o trojrozměrném prostoru místo plochého textu. A věděli jste, že americká vesmírná agentura NASA zaměstnává nadprůměrné množství lidí s dyslexií? Zjistili totiž, že tito lidé dokážou v technických schématech a snímcích z vesmíru odhalit chyby a prostorové anomálie mnohem rychleji než kdokoliv jiný. Prostě to vnímají jinak. Vidí to, co my obyčejní lidé nevidíme. A pokud by vám to nestačilo, tak dyslektik byl třeba i Steve Jobs. No a své si užili díky tomu i Tom Cruise nebo John Lennon. Dnes slavíme i den hry na honinou. Zní to možná čistě jako dětská zábava z prvního stupně, ale představte si, že v Americe existuje partička 10 kámošů ze střední školy, kteří spolu hráli jedinou nepřerušovanou hru na honinou celých 30 let. Každý rok v únoru byl jeden z nich takzvaně baba a aby si předali babu, neštítili se ničeho, přepadávali se v oblecích na pracovních poradách, schovávali se v kufru cizího auta nebo přeletěli přes celou zemi a vplížili se kamarádovi v noci do ložnice, jen aby na něj sáhli a zařvali: máš ji! Mimochodem Hollywood o nich natočil celovečerní komedii právě pod příznačným názvem Máši. A jednu z hlavních rolí stvárnil i Jeremy Renner. Doporučujeme. 7 hodin 14 minut, zpátky k hitům pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 20 minut po 7 hodině. Tady s námi ve čtvrteční ranní zdě byla i čokoládová kráska Rihanna, za chviličku další kočka BB Rexa.
1: Říká se, že za dobrý skutek by měl člověk přijít alespoň s nějakým tím poděkováním, že ve Švýcarsku teď bylo všechno naopak. Jeden muž za pomoc starší sousedce přišel rovnou o práci. A i takové věci se bohužel na světě dějí. Cože se přesně stalo, 54letý Sebastian pracoval pro tamní telekomunikační společnost Swisscom dlouhých 38 let, čili opravdu loajální, dlouholetý zaměstnanec. Začal tam pracovat, když mu bylo 16 roků, no a nikdy za tu dobu neměl žádný kázeňský problém. Všechno se ale změnilo v jednu chvíli, kdy se rozhodl pomoci své 83leté sousedce, která ho poprosila, pořídila si nový mobil za téměř 14 000 korun, bylo toho na ní moc, telefon byl pro ní příliš složitý, navíc prodejně sjednali prý i služby, které ona vůbec nepotřebovala, no a tak za ním prostě přišla, jestli by nějakým způsobem nepomohl. Platila si například internet, přestože doma nemá ani počítač, řekla mu, na co mě to vlastně bude. Sousedy řekl, dobře, tak jako poté se mnou, já vás tam teda vezmu, ve svém volném čase ji doprovodil na pobočku, kde to on samozřejmě moc dobře zná. Chtěl to tam všechno s kolegama vyřešit a vedoucí mu se představil jako samozřejmě zaměstnanec firmy, jenže s tímto vedoucím se nedohodl a tak nepotřebné služby nakonec zrušil po telefonu přes zákaznickou linku. Vedoucí si následně na jeho údajně arrogantní chování stěžoval a firma mu po několika týdnech dala výpověď. Muž přitom tvrdí, že na nikoho nekřičel ani se nechoval nevhodně, no ale po téměř 4 desetiletích práce pro jediného zaměstnavatele se teď rozhodl bránit navíc u soudu, protože to nepovažuje vůbec za férové celé to jednání. Společnost samotná se k případu kvůli probíhajícímu řízení nechce vyjadřovat a tak zatím zůstává otázkou, jestli muž skutečně překročil nějakou tu hranici nebo jen doplatil na snahu v pomoci starší paní. To všechno ukáží možná až další týdny. Jinými slovy, kdyby tady paní sousedce nešel pomoci na tu v uvozovkách svoji pobočku, tak se asi vůbec nic nestalo. Za dobrotu na žebrotu v tomto případě.
2: A tak evidentně, protože to je přes internet známý příběh, že tak po něm sáhne určitě nějaká druhá firma, která z toho udělá krásný marketing a řekne, podívejte se, jakou frajera tady zaměstnáváme, on vám pomůže s čímkoliv.
3: Plánujete nový plot? Pridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úžasná Bibi Rexa ve čtvrteční raní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Za chvíličku skladba, která propojuje, no řekněme si to upřímně, biblický příběh, víno a Moravu. Lofanek Hagen a jeho Moravian rap schody. Populo jsme v raní jízdě.
1: A tak hledím na Vinice kolem obce Skoronic.
0: Ano, zdravíme i do Skoronic. A nejenom do Skoronic, ale na celou jižní a jihovýchodní Moravu vyrazí z horonínského studia raní jízdy rády. Třeba taky Bob Sinclair a jeho letní kousek Love Generation. A nebo zpěvačka Myla. Za chviličku další čtvrteční krátké jihomoravské zprávy. I 8. října prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
2: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
3: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
4: Hleno. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design, snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme
11: dvojnásobíme investice.
10: Je čas optimalizovat.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
0: Je pol osmé, hezké ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Křižovatka u čtvrté brány brněnského výstaviště má novou podobu. V Křížkovského ulici vznikl kruhový objezd, který má pomoci zvládnout očekávaný nárůst dopravy v souvislosti s otevřením nové multifunkční haly. Cesta ze Zlína směrem na Frišták a dálnici D49 je teď plynulejší. Po červnovém zprovoznění dálnice začalo tuto trasu využívat více řidičů, což především v odpolední špice způsobovalo dlouhé kolony. Radnice proto upravila nastavení semaforů a podle města se podařilo zácpy odstranit. Dalším krokem bude modernizace celé křižovatky.
2: Rádio Jih. Počasí.
14: Aktuálně měříme například v Břeclavi 10 stupňů, 11 hlásí Otnice a Dolní Věstonice, 13 pak Žiravice.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, v Brně v Gajdoševě ulici na úrovni kostela havarovala dvě osobní vozidla, blokovány jeden jízdní pruh, počítejte i nadále se zdržením v koloně. V Brně zůstáváme, v Jihlavské ulici ve směru na Popůvky na úrovni Kauflandu havarovala dvě osobní vozidla, projíždějte s opatrností. No a na trase ze Slovenska směrem na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhá údržba vozovky, tak i tady opatrně. Sihem šťastnou čtvrteční cestu.
2: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A na cesty se za chviličku vrátíme, protože řidiči, kteří budou v příštích dnech projíždět Mikulovem, by se měli připravit na dopravní komplikace. Teď minutku a půl po polosmé. Trocha folkloru. Ve čtvrteční raní s dělou Fanánek Hágen.

0: 7.37 ve čtvrteční raní s Jelen Walker. Za chvíličku Bob Sinclair a jeho letní kousek Love Generation, když nám meteorologové dnes slibují místy dokonce až letních 25 stupňů Celsia, ale sem tam do toho taky silnější vítr a víceméně zatažená obloha. I když teď po ránu sem tam, krásně se sluníčkem. No, krásně už to tak nebude. Na silnicích ty se používají o 106 a čas od času potřebují opravu. Ano, někdy to připadá, že se koná oprava, skončí, pár týdnů, měsíců se jezdí a začíná se znova. Hot, tak to barz kde je. Pojďme se ale podívat na další etapu oprav v Mikulově. Řidiči, kteří budou v příštích dnech projíždět Mikulovem, by se totiž měli připravit právě na dopravní komplikace v pondělí 12. října. Tam totiž začne druhá etapa opravy hlavního průtahu městem. A tentokrát se práce dotknou hned několika ulic. U zavírky čekají řidiče například v Brněnské, Komenského, Piaristu nebo v ulici 22. dubna. Později přijde na řadu také Vídeňská. Největší omezení by naštěstí měla trvat jen dva týdny, tedy do neděle 25. října. Práce budou rozdělené do dvou částí, každá zabere zhruba týden. Řidiči budou muset využít objížďky, která počítá také s náhradním parkováním a změnami autobusových spojů. Připomeňme, že první část oprav skončila už začátkem října, kdy silničáři dokončili nový povrch silnice od kruhového objezdu až ke křižovatce Brněnské ulice s Gagarinovou a ulicí Kvápence. Jenom opravit se to musí, nějaká ta komplikace to bude, ale pak snad dlouhou dobu vše bude sloužit tak, jak má. Tak pěkné ráno za volanty a zdravíme i do Mikulova, tady je slibovaný Bob Sinclair.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Česká zpěvačka Maja, minutku před 7:45 ve čtvrteční ranní jízdě. Co nevěd Robert Miles, Maria Nyler a One and One, muzika z let 90. No, když se podíváme do let 90. tak co se týče nějaké té vánoční výzdoby, tak to vesměs přicházelo prostě až v prosinci, ale poslední léta to máme čím dál tím dříve. V podstatě skončí prázdniny a už barskde jde lecos vidět. A my se dneska ptáme v ranním tématu, jestli tady máme někoho, kdo už viděl první vánoční výzdoby, dárky nebo nějaké nabídky pro Ježíška. Tak co, začínají i letos Vánoce s 2měsíčním předstihem?
1: Napsala Martina, ahojte, je to 2 týdny, kdy jsem se ptala v Uherském Hradišti na podzimní výzdobu, nemohla jsem totiž nic najít. Jaký byl můj údiv, když mi řekli, že něco málo mají venku, týkalo se to Halloweenu, ale už mají jen vánoční výzdobu. Úplně mě to zarazilo, bylo nádherné babí léto, no a všude Vánoce, podle mě to ztrácí to kouzlo a radost.
0: No a Martino, za mě můžu podepsat. Co Markéta, v Albertu ve Vaňkovce v Brně jsem včera viděla prodávat čokoládové mikuláše. Hodně moc čokoládových mikuláčů. Tak Markéto, děkujeme i na pohled z Brna a ptáme se dál posluchačů a ranní jízdy, když ten říjen je teprve na začátku, jestli pak tady máme někoho, kdo už viděl nějakou tu vánoční výzdobu nebo nějaké vánoční nabídečky pro Ježíška ve formě dárků. Pište na 606-703-889 vaše SMSky a WhatsApp zprávy, anebo nám se k rannímu tématu můžete připojit také přes Facebook Rádia Ič. My připojujeme další hity pro dobrou náladu.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dobré čtvrteční ráno, Moravo, ve finále jedné z hodinek ranní z Dinárych Maroon 5. To po 8. hodině už třeba Fast Car a Jonas Blue. Taky Offenbach. Nebo Vesna a Vínečko. Zlínu pravil semafory na výjezdu k dálnici D49. Jak se to v dopravě projevilo či neprojevilo, prozradí čtvrteční jihomoravské zprávy rády. Dnes s datem 8. října. Krásné ráno a díky, že jste s rádiem X.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
3: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
4: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantweek.cz.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno. Zachraňte nás!
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju!
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
12: To bylo chytrý, koupitelku, v datártu.
13: Vy chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
16: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, je 8 hodin.
17: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
18: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
19: U brněnského výstaviště už řidiči projíždějí novým kruhovým objezdem a Zlín upravil semafory na výjezdu k dálnici D49. Kolony výrazně ustoupily. Křižovatka u čtvrté brány brněnského výstaviště má novou podobu. V Křížkovského ulici vznikl kruhový objezd, který má pomoci zvládnout očekávaný nárůst dopravy v souvislosti s otevřením nové multifunkční haly. Řidiči už tudy projíždějí bez omezení, hotové jsou také chodníky, veřejné osvětlení nebo nová autobusová zastávka. Stavbařům zbývá dokončit parkoviště pro auta a autobusy a na konci října plánují vysadit zhruba 4,5 tisíce trvalek. Přestože je termín dokončení stanoven až na duben příštího roku, podle brněnských komunikací by mohlo být hotovo dřív. dříve. Cesta ze Zlína směrem na Frišták a dálnici D49 je teď plynulejší. Po červnovém zprovoznění dálnice začalo tuto trasu využívat více řidičů, což především v odpolední špičce způsobovalo dlouhé kolony. Radnice proto upravila nastavení semaforů a podle města se podařilo zácpy odstranit. Dalším krokem bude modernizace celé křižovatky. Nové inteligentní semafory budou nepřetržitě sledovat hustotu dopravy a automaticky pouštět více aut v nejvytíženějších směrech. Do budoucna má dopravě ulevit také plánovaný přivaděč mezi Zlínem a dálnicí D49 u Frišťáku.
0: Počasí. Babí léto jde podle meteorologů do finále, protože zítra nás čeká teplotní sešup. Zítra naměříme maximálně 17 stupňů Celsia, ale dnes ve čtvrtek 8. října na jihu lokálně dokonce až letních 25 stupňů Celsia. Jinak ale očekávají oblačno a zataženo. Na přechodnou dobu se může, pravda, oblačnost zmenšit a ukázat se sluníčko. Výjimečně se mohou ale také vyskytnout přehánky. Večer se pak na většině území objeví přehánky nebo déšť. Na východě kraje výjimečně i bousky. Říkali jsme na jihu lokálně v Jihomoravském kraji maximálně 25, jinak teploty v Jihomoravském i Zlínském kraji od 21 do 24 stupňů. Míříme k aktuálním teplotám. Kyjov, Dubňany, Velké Pavlovice 12. Zdravíme i do újezdu u Brna, kde aktuálně také měříte 12 stupňů Celsia.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
18: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme po ránu také na cesty na Hodonínsku ve Bzenci. Ve Strážinské ulici došlo k poruše světelné signalizace. Projíždějte opatrně a počítejte s nárazovým zdržením. A v Brně na Palackého třídě u křižovatky s Hucovou poblíž zastávky městské hromadné dopravy vozovna Medlánky havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokován jeden jízdní pruh. Počítejte proto, alespoň prozatím, s kratším zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
18: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Pořídit si vlastní bydlení, no science fiction bars kde? Pro mladé lidi je to čím dál větší oříšek. A tak do hry stále častěji vstupují rodiče. Více už za chviličku.

0: minut po 8 hodině One Republic ve čtvrteční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo. Pro někoho science fiction, pro někoho pohádka. Pro mnohé, ale taky těžká realita. Pořídit si dnes vlastní byt nebo dům? No pro spoustu mladých lidí skoro nadlidský úkol. A bez pomoci rodičů často prakticky nemožný. Alespoň to vyplývá z nového průzkumu. 9 z 10 rodičů si myslí, že mladí se bez finanční podpory rodiny k vlastnímu bydlení jen těžko dostanou. A není to jen o tom, že jim maminka a tatínek něco přihodí z úspor. Někteří dokonce ručí za hypotéku vlastním domem nebo bytem. No a velmi často se kvůli tomu mohou dostat i do finanční nejistoty. Nejčastěji však podle tohoto průzkumu financují čtvrtinu kupní ceny. 2/3 rodičů přitom říkají, že jejich generace to měla s bydlením mnohem snazší. A co je možná nejzajímavější, i když je taková pomoc pro rodinný rozpočet často pořádná rána, 9 z 10 rodičů, kteří už dětem pomohli, by to udělalo znovu. A ještě jeden střípek ze statistiky. Česko má jedno z nejméně dostupných bydlení v Evropské unii. Tak budeme věřit, alespoň doufat, že se to časem zlepší.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: A vínečko. Mimochodem, jak už jsme vlastně vzpomínali kdysi dávno v raní zděrády, když jsme pouštěli toto písničko jako první tady, tak jsme prozradili, že klip se točil krom jiného v Mikulově. Prostě vijou, kde je krásně.
1: Je to tak.
0: I tyto
1: no, tak
0: kočky z kapely Vesna.
1: Jižní Morava je Jižní Morava. No ale teď nezamíříme na Jižní Moravu, zamíříme konkrétně do Asie. Kvůli jedné obyčejné kartonové krabici totiž nabralo letadlo právě v Asii hodinové zpoždění. Říkáte si, kvůli obyčejné kartonové krabici, je to vůbec možné? Je to možné. O pořádný rozruch se totiž postarala mladá žena, která cestovala ze Singapuru do malajzijského Kuala Lumpur. No a na palubu si tady tato picmoška sebou přinesla poměrně velkou krabici, zhruba o velikosti příručního kufru, jenže ta se nevešla do úložného prostoru nad sedadly a tak si ji žena jednoduše položila na klín, což pokud jste někdy letěli, víte, že je něco nepřípustného, že vás tím nenechají ani vzlétnout posléze, ani přistát. To samozřejmě kvůli bezpečnostním pravidlům prostě není možné, protože zavazadla musí být během startu a přistání bezpečně uložená, ať už nad váma, nebo přímo pod váma, pod sedadlem, vlastně před váma. Posádka klasicky cestující nabídla, že krabici uschová v jiné části letadla, že to nebude problém a po přistání, že ji zase vrátí. Jenže žena o tom nechtěla ani slyšet a krabici odmítala vydat, přestože ji letušky a stevardi opakovaně žádali. Situace nabírala na obrátkách, nakonec došla až tak daleko, že museli na palubu přivolat policii. Pět policistů pak ženu z letadla vyprovodilo a stevard její krabici odnesl. Ostatní cestující ale samozřejmě, jak už to tak bývá, byli takovými nechtěnými jako vězni celé té situace a kvůli celému incidentu odletěli přibližně o hodinu později, což samozřejmě nikdy nechcete. Jako drobnou kompenzaci dostali od aerolinek dvě lahve minerálky zdarma. No tak to se vyplatí, Bobe, že hodina zdržení, dvě minerálky, to je bomba. Možná nejzajímavější na tom celém příběhu je to, že dodnes prý není jasné, co vlastně v té krabici bylo. Jenom je prý známo to, že na ní byl nápis, že jako je to křehké, jako jo, že bylo tam fragile nebo něco. Takže těžko říct, co to v tom paní měla, asi si možná koupila někde něco ještě cestou po security, něco cenného, co mělo velkou krabici a chtěla si to prostě uschovat jakoby sama a pohlídat, no ale asi letěla poprvé nebo něco, protože by věděla, že toto jí jako umoženo nebude, no. No
0: tak docela dost nechápu, proč je tam vůbec aerolinka s tou krabicou pustila.
1: Už na gateu, že jí tam vůbec pustili, no.
0: Toto nemuseli vůbec dál rozmazávat. No, mají se pořád součit a jsou hodně 22 minut, tady Michael Jackson a Billie Jean, krásné čtvrteční jítro.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Srdeční ranní zdě, třeba Benners. Z ranního hudebního jmeny vybíráme i Chris Cross Amsterdam. A po půl deváté zazní i Verona. Za chvíličku přijdou taky další krátké jihomoravské zprávy. Prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Zaměříme se na aktuální ranní moravské teploty a vydáme se za vámi opět a znovu i na cesty.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
6: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cičte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
0: Hezké říjnové ráno, Moravo. Máme minutku po půl deváté.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Uzavření hráze Brněnské přehrady výrazně zvýšilo provoz na křižovatce Kníničské a Bystrecké ulice. Únihoby denně tudy projede kolem 40 tisíc auta. Kvůli objížďce přibylo v některých směrech dalších zhruba 1000 vozidel. Brněnské komunikace proto upravily nastavení semaforů. Řidiči odbočující vlevo z Kníničské do Bystrecké mají nově zelenou až o 10 vteřin déle. Ve Zlíně se blíží ke konci výstavba nového městského bytového domu v ulici Na Slanici. Nabídne celkem 31 nájemních bytů, z toho 28 větších, které jsou určené především rodinám s dětmi.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Aktuálně ve Zlíně 14 stupňů, 12 hlásí Archlebov, Velké Pavlovice a Rajhrad.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: A před muzikou ještě pohled na cesty. Na dálnici D2 na 11,5 km ve směru na Břeclav stojí na krajnici odstavená dodávka. Projíždějte opatrně. Připomínáme, na Hodonínsku ve Bzenci ve Strážinské ulici došlo k poruše světelné signalizace. Projíždějte také velmi opatrně. A v Brně na Palackého třídě u křižovatky s Hucovou poblíž zastávky městské hromadné dopravy vozovna Medlánky, jak už od nás víte, havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokován levý jízdní pruh. Počítejte proto se zdržením, byť v tomto případě už podle vás kratším. Díky za info, si hem krásné čteteční nitro a šťastnou cestu.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
0: Dva obrovské hity, které zná snad každý. Jeden vznikl díky obyčejné pokloně krásné ženě, ten druhý zase málem skončil v rukou úplně jiného zpěváka. Co mají společného Bruno Mars a Roy Orbison a jaké zajímavé příběhy se skrývají za jejich slavnými písničkami, to si povíme ve čtvrteční raní z Jirádych už za chvilku.

0: 8:40, Lorin, další kousek už za chvíličku, Chris Cross Amsterdam. A pošleme ho na celou jižní a jihovýchodní Moravu, ale třeba i za volanty, kam vlastně teď ještě míříme.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na dálnici D1 na 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno blokuje pravý pruh, dopravní nehoda. Počítejte teď aktuálně s téměř 5-kilometrovou kolonou. Vypadá to, že bude narůstat. Nezapomeňte na záchranářskou uličku. D1 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno. Šťastnou cestu ze čtvrteční ranní jízdou, která právě teď, jakožto každý všední den, míří do hudební historie. Dnes slaví narozeniny jeden z největších hitmakerů současnosti, zpěvák Bruno Mars. Ten se totiž narodil 8. října roku 1985. No a když přišel v roce 2010 do studia s tímto megahitem Just the Way You Are, psal tehdy písničky hlavně pro jiné zpěváky a tento song chtěl původně taky prodat. Prostě přišel natočit domů verzi, aby ho kupující mohl slyšet. Naštěstí ho včas zarazili kolegové ve studiu, kteří mu řekli, že je blázen, jestli chce tento song dát pryč, že tento klenot si musí nechat sám pro sebe. Mimochodem, Bruno se při psaní textu trápil několik měsíců. Snažil se totiž vymyslet nějaké složité metafory. Než si díky přímočarým textům Erika Klepna uvědomil, že ženy stejně nejvíc potěší úplně jednoduchá chlapská poklona bez okolku ve stylu sluši ti to, jsi krásná, taková jaká jsi. Přesně taková jaká jsi, Just the way you are. A Bruno Mars. No a 8. října roku 1964 pak dobil vrchol britské hitparády nesmrtelný šlágr Oh Pretty Woman od Roye Orbisona. Celá píseň přitom vznikla během jednoho odpoledne. Roy skládal se svým kamarádem Billem, když do pokoje vešla Orbisonova manželka a oznámila, že vyráží do města na nákupy. Roy na ní zavolal, jestli má dost peněz, a parťáku pijána suše prohodil, krásná žena přeci žádné prachy nepotřebuje. No a než se manželka vrátila z nákupního centra s plnými taškami, měli kluci na stole hotový megahit, který o 25 let později zazářil ve stejnojmenném filmu s Julie Roberts a Richardem Gere. Čtvrtek 8. října my jsme si připomenuli narosky Bruno Marse a taky song, který dobil britské hitparády Oh Pretty Woman, song, který zazněl ve stejnojmenném filmu. Tak i dneska to stálo za to.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz. Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic. Půjčte si.

0: 10% na celý nákup s aplikací Můj Alve. Těšíme se na vás.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Everything But The Girl, 9 minut před 9. Milujete taky tu atmosféru jiskřivých náměstí, vůni svařáku a chuť, já nevím, perničku a pečených kaštanů, ale hlavně ten svařáček, jak tam to... No, pokud to milujete, tak už pomalu ale jistě začněte stříhat metr, protože do zahájení třeba konkrétně vídeňských vánočních trhů na Radničím náměstí, které patří mezi vůbec ty nejoblíbenější v Evropě, zbývá už jenom 36 dnů. A když jsem se díval na internetu, tak tady je taková stránka, že do Vánoc zbývá 76 dnů, 15 hodin, 8 minut a teď v tuto chvilku 30 sekund. No, tak jsme se rozhodli prostě zeptat se v rámci ranního tématu, jestli tady máme někoho, kdo už viděl první vánoční výzdobu, jestli už někdo viděl nějakou vánoční nabídku, nebo dokonce dárky, jak nakupuje Ježíšek.
1: Jitka napsala: dobré ráno, v Kiku už mají vánoční atributy 14 dnů a kolekce jsou k vidění už i v ostatních velkou obchode. No, hnus velebnosti. Tak dlouhá příprava na jakékoliv svátky nám ty svátky spíše znechutí a zevšední. Vzpomínám, jak jsem jako dítě milovala vánoční baňky a výzdobu za výlohami, která byla poprvé vždy až max měsíc před svátky, a myslím, že to bylo přesně akorát. Je pravda, že tady ta doba té převeliké komerce a všechno se stává posléze potom takovou všední, a jako teď člověk vidí...
0: Snad si toto kouzlo prostě.
1: Ano, přesně, no. Tak když vidíš jako na přelomu září a října jako nějaké vánoční figurky v obchodech, tak je to spíš jako znechutí za mě, no.
0: No a taky hlavně k tomu patřilo to, že jsme chodili zachumlaní, že nám byla zima,
1: sem
0: tam
1: padla jiné, no,
0: nějaká sněhová ta vločka, klouzali jsme se už na chodnících, jo, bejvávalo. I tu škola děkujeme, co Soňa, jo, dárky už jsem začala kupovat před měsícem, běžně mám v listopadu vše hotové a pak už nic neřeším.
1: No a Iggy tradičně s jeho humorem napsal: dobré ráno, jenže já mám ještě léto a navíc jdu se koupat, mě může nějaká zima, Vánoce být, a několik teček, pěkný krásný sluneční teplý den nám přeje.
0: Tak jsme ve čtvrtek 8. října, vlastně v podstatě na začátku října, probrali už Vánoce, které ale zase, jak víme, díky různým výlohám klepou pomalu, ale jistě na dveře. Teď ale na ty éterové dveře klepe formace Verona. Hezké čtvrteční ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: zase před devátou na Radio X. Verona, Anna, mě nečekej. Po deváté už Gina G. Taky slovenský DJ Mark Dan. A Magdalénu nabídne kapela Jelen. Do Zlín nabídne 31 nájemních bytů pro rodiny. Více prozradí čtvrteční jihomoravské zprávy Rádia X.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Zbrojováci, šance liga je zpátky. Po 3týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
4: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
5: U nás v Bile rozhodně napečete výhodně. Kočte si pro Salco při koupi dvou kusů 34,95 za kus a Hera 250 gramů při koupi dvou kusů za 13,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
6: 9 hodin, hezký čtvrtek. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Uzavírka hráze Brněnské přehrady přetížila křižovatku Únihoby, pomoci mají další zelené a Zlín dokončuje nový bytový dům na Slanici, nabídne 31 nájemních bytů pro rodiny. Uzavření hráze Brněnské přehrady výrazně zvýšilo provoz na křižovatce Kníňské a Bystrcké ulice Únihoby. Denně tudy projede kolem 40 tisíc aut a kvůli objížďce přibylo v některých směrech dalších zhruba 1000 vozidel. Brněnské komunikace proto upravily nastavení semaforů. Řidiči odbočující vlevo z Kníňské do Bystrcké mají nově zelenou až o 10 vteřin déle. Přednost tramvají ale zůstává zachována. Hráz přehrady je od konce září uzavřena pro auta, chodce i cyklisty kvůli opravám, které mají skončit koncem příštího roku. Nyní se blíží ke konci výstavba nového městského bytového domu v ulici Na Slanici. Nabídne celkem 31 nájemních bytů, z toho 28 větších, které jsou určené především rodinám s dětmi. Právě takové bydlení totiž podle radnice ve městě dlouhodobě chybí. Stavba za přibližně 115 milionů by měla být hotova v polovině listopadu a první nájemníci by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku. O bydlení mohou žádat nejen lidé z městského pořadníku, kde je momentálně přes 250 zájemců, ale také ostatní. Výše nájemného ještě není definitivně stanovena. Podle odhadů by měla mírně přesáhnout 200 korun za metr čtvereční měsíčně.
7: Rádio Jih. Počasí.
6: Dnes nás čeká převážně oblačná a zadržená obloha, ale místy se může na chvíli ukázat i sluníčko. Během dne zaprší jen výjimečně, večer už ale déšť nebo přánky dorazí na většinu území. Na východě kraje se může ojediněle objevit i bouřka. Teploty vyšplhají ve Zlínském i Jihomoravském kraji až na 24 stupňů Celsia, v tom Jihomoravském na jihu může být místy lokálně až 25 stupňů Celsia. Pěkná rozlučka s letními teplotami 8. října, když zítra přijde teplotníž sešup, alespoň to slibují meteorologové, zítra teploty maximálně 14 až 17 stupňů Celsia. Ale zase bychom měli mít modrou oblohu se sluníčkem. Tak uvidíme.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson.
9: Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: A ještě porce informací pro řidiče a řidičky. Začneme na Uherskou Hradišku ve Starém Městě v ulici Zerzavice u křižovatky s Hradiškou, kde se stala dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě je blokován jeden jízdní pruh, počítejte prozatím s kratším zdržením. Připomínáme, na dálnici D1 na 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno blokuje pravý pruh, dopravní nehoda, počítejte s 5-kilometrovou kolonou. A na D2 na 11,5. kilometru ve směru na Břeclav stojí stále na krajnici odstavená dodávka. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: tak dám tady od sousedů ze Slovenska. S tímto songem udělal díru do světa Country Girl, jež zněla i čtvrtečním éterem a rádia jich. 9 hodin a 9 minut, za chviličku The Calling. A o muziky zůstaneme, protože říká se, že protiklady se přitahují. Jenže pokud jde o muziku, možná je to trochu jinak. Vědci totiž zjistili, že společný hudební vkus může být na partnerský vztah zajímavý vliv. A možná větší, než byste čekali. Více si zřekneme už za chviličku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9 hodin a 16 minut Nike, za količku Jelena Magdalena. Tak co teda? Je pravda, že se protiklady přitahují, i když jde o muziku? Máte se svou drahou polovičkou stejný hudební vkus? Nebo je to u vás tak, že jeden miluje třeba rock a druhý by nejradši poslouchal jenom pop? Vědci teď přišli s docela zajímavým zjištěním. Zkoumali přes 300 párů a ukázalo se, že partneři mají často podobnější hudební vkus, než bychom čekali. A co víc, dvojice, které poslouchají stejné oblíbené zpěváky nebo kapely, si mohou být o něco bližší a projevovat si více něj. Více si zkrátka rozumí, a to díky zmiňované muzice. Takže až budete příště vybírat muziku třeba do auta, zkuste se shodnout, třeba tím uděláte něco dobrého i pro svůj vztah. A kdybyste náhodou se shodnout nemohli a máte děti, tak určitě z těch zadních sedaček se ozve něco v tom smyslu, že tam máte dát to či ono. Vy možná ani nebudete vědět, o jakého že interpreta jde, ale děti vám prostě poradí. A jistě je to samozřejmě může fungovat i jinak, že? Chlap třeba poslouchá roky rokoucí Ozzyho, manželka zase Abu a přesto spolu krásně žijí, jsou náležitě přes 40 let, každý má prostě svoje. Inu, 100 lidí, 100 chutí, hlavně, že se muzika líbí, že baví a že z toho člověk není jelen, když už přichází kapela Jelen.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: trochu té filmové romantiky, když možná pro některé trošičku ostřejší, Ellie Goulding a Love Me Like You Do, samozřejmě z filmu 50 odstínů šedi. Záklečko Roxeťáci anebo Shakira. Venku se nám, jak slibuje předpověď počasí, už zítra ochladí. Oproti dnešku se teploty výrazně propadnou na nějakých 14 až 17 stupňů Celsia. Oproti dnešní slibované 25, to rozhodně propad bude. Hovoří se dokonce o teplotním šoku. No, zkrátka se začne ochlazovat, prostě podzim, takže pomalu, ale jistě někteří začnou vytahovat třeba i teplejší boty. Jenže jedna známá sportovní značka přišla s obuví, která jde úplně proti proudu. Než si totiž obujete, musíte je strčit do mrazáku. Čemu je to dobré? To prozradíme na rádiu jich už za chvíli.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás veme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
10: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Určitě dneska si budeme užívat babího léta, alespoň to slibují meteorologové. No a pak se pomalu, ale jistě začne, jak také druhým dechem dodávají meteorologové, začne ochlazovat. To tak je podzim 8. dneska, zítra 9. tak jako musíme si nějakým způsobem počítat. Zřejmě se začnou v mnoha případech vytahovat i nějaké teplejší bundy, ponožky, já nevím co všechno. Možná by se hodili třeba i pro někoho z vás vyhřívané boty, jenže Adidas na to jde přesně opačně. Ano, jde proti proudu. Představil totiž pantofle, které musíte před tím strčit do mrazáku. A ne, není to vtip. Mají v sobě speciální chladící komory, takže je dáte asi na půl hodiny zmrazit a potom si je obujete. Fungovat prý mají podobně jako ledový obklad a pomoci třeba unaveným nohám po dlouhé práci, na nohou nebo po sportu. Zatím jde jen o prototyp, ale já už vidím ty domácí debaty. Prostě, kam si dal to kuře, prosím tě? Musel jsem ho vytáhnout, protože jsem si tam dal pantofle, že? Možná příští léto, kdy přijdou zase 40, to bude prodejní hit a možná se to bude více používat na chlazení v tom letním období, než na únavu nohou po dlouhá tananánské práci anebo po sportu. Ať tak či onak, máme tady pantofle, štrkáme do mrazáku.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: čtvrteční 9. hodinu nám tady u nás na rádu jich rádu Jižní Moravy uzavírá Katy Perry a dáme si další krásku z Ameriky. Bude Pink a You and You Are Hand. Z novinek nabídneme hudební objev posledního roku, roku a půl Sombr, My Body Isn't Ready. A budeme si hrát i, tak jak se říká, hezky česky, činásky a potkal jsem tě po letech. Na základní škole na Valtické v Břeclavi mají novou kuchyni za 15 milionů korun. Podrobnosti nabídneme už za pár okamžiků tady na jihu.
1: Co jsem říkal, bezvedení to pro tebe drží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
5: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
6: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
12: Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké dopoledne s rádiem jejich 10.01.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
15: Základní škola na Valtické v Břeclavě má novou kuchyni za 15 milionů a zájem o mobilní aplikační místnost v Brně výrazně roste. Děti ze základní školy na Valtické v Břeclavě už mají obědy opět připravované přímo ve škole. Tamní kuchyně totiž prošla rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 15 milionů korun. Původní vybavení sloužilo dlouhých 40 let a bylo už značně zastaralé. Kuchařky teď mají k dispozici moderní spotřebiče, které jim usnadní práci a zároveň potřebují méně energie. Vyměnili se také rozvody a nefunkční systém odvětrávání. Břeclav na modernizaci kuchyně získala také 3 milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Šlo o letošní největší investici města do školství. V Brně přibývá lidí, kteří využívají mobilní místnost pro bezpečnější užívání drog pod dohledem odborníků. Zatímco v roce 2023 tam pracovníci zaznamenali jen 29 aplikací, loni už jich bylo téměř 400, ale to zatím 416. Podle organizace Podané ruce se navíc mezi uživateli stále častěji objevují nebezpečné opioidy, včetně silně návykového fentanylu. Pracovníci už v několika případech zasahovali při předávkování a podle organizace se jim pokaždé podařilo zachránit lidský život.
16: Počasí.
0: U nás na jižní Moravě nás ještě dnes čeká poměrně hezké počasí ve srovnání s tím, co nastane od dnešního večera. To se nám rozprší, značně se taky ochladí a to znamená, že nám dneškem končí babí léto. Každopádně dneska odpoledne dosáhnou ještě teploty v Jihomoravském kraji na 25 stupňů, ve Zlínském pak namíříme o stupeň méně. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Brno, Moravský Žižkov a Slavkov u Brna 14 stupňů, s těmi s nám hlásíte 16. Tak vás tam všude z rádia jich moc a moc zdravíme.
17: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z naší jihomoravské metropole, tedy z Brna, konkrétně z Královopolského tunelu, kde ve směru na Maloměřice čeká provozu odstavená motorka, tak zde buďte opatrní. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Čtvrtek je takový malý pátek, je tu 10. hodina, dopolední, víkend se blíží a proto to pojďme rozjet tady na jihu Spink a You and Your Hand. Hezké dopoledne.

0: playlistu rádia jich Major Lazer a Leon. Už se taky těšíte na pohárek prvního letošního vína? Svatomartinské se začne oficiálně nalévat 11. listopadu, ale už teď víme, že ho kvůli letnímu sufu bude letos na Jižní Moravě o něco méně. Za to by nás ale měla velmi příjemně překvapit jeho celková kvalita, a to zejména u červeného. Do 6 minut prozradíme tady u nás na rádiu jich podrobnosti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

0: Mark DJ a Robbie Williams tady u nás na rádiu, je rádu Jižní Moravy. No a letos nám vychází svatý Martin na středu 11. listopadu a přesně v tento den se podle daných pravidel může začít prodávat a také nalévat letošní svatomartinské. Vinaři už teď hlásí, že kvůli suchu bude lahví sice o něco méně, ale o to více můžeme těšit na samotnou kvalitu. Vynikající by letos měla být hlavně červená vína. U těch bílých je naopak kvůli horkému létu o trochu méně kyselinek. Pamatujte také na to, že každé pravé svatomartinské musí projít přísnou odbornou certifikací. Pokud vám tedy někdo bude letošní ročník nabízet dřív než 11. listopadu, nepijete svatomartinské, ale takzvané mladé víno. A kam u nás v regionu vyrazit na první košt svatomartinských vín? V Brně se už tradičně 11. listopadu v 11 hodin nalévá na náměstí Svobody, kde bude stovka vzorků. Na Hodonínsku se pak můžete o víkendu 14. listopadu těšit na otevírání vín v Kyjově nebo na husí hody ve Svatobořicích Mistříně. A jestli jste z Břeclavska, určitě si nenechte ujít vícedenní slavnosti v Mikulově od 12. listopadu, případně víkendové otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích. Ježíš, už to vidím, to normálně od toho 11. listopadu zase všude bude vonět knedlík, husa, zelíčko a k tomu výborné svatomartinské víno. No a na Rádio Jih pro vás máme další skvělou muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Z té novinkové právě teď nabídneme Sombra, My Body Isn't Ready. Dáme i něco pohodového, tedy svým s Loose Control a budou i devadesátky. A něco trochu letního, Fun Factory. Se těšte za chvilku.

0: ze všech frekvencí Rádia Jich a také online na www.radiojich.cz jsme si hráli německou partíčku z 90. Fun Factory a jejich hitovku I Wanna Be With You. Aha. Těšili jste se na velkolepou rockovou show od kapely Kabát v brněnském Rondu? Legendární partu kolem Pepy Vojtka bohužel skolila viróza. A tak se oba téměř vyprodané koncerty přesouvají na neurčito. Kdy se dočkáme náhradního termínu a co teď dělat se zakoupenými stupenkami, to vám prozradíme tady u nás na rádiu jich už za malou chvíli.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
5: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 tisíc korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.
6: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
7: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Marcina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
8: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.zalipy.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Rádiu Jih, Rádiu Žimoravy nám dohrál Dermot Kennedy. No a pro spoustu z vás, kteří měli na dnešek nebo na sobotu plány v Brně a těšili se na svou oblíbenou kapelu, mám bohužel tak trochu smutnou zprávu. Oblíbená rocková skupina Kabát musela totiž odložit své dva skoro vyprodané koncerty v hale Rondo. Důvodem je viróza, která muzikanty skolila uprostřed jejich velkého podzimního turné po Česku a Slovensku. Jak sama kapela vzkázala svým fanouškům, nechtějí na pódiu předvést žádnou ošizenou show a proto se rozhodli vystoupení raději přeložit. Zrušení se týká jak dnešního čtvrtečního koncertu, tak i toho nadcházejícího, který se měl uskutečnit hned v sobotu. Pokud už máte lístky u sebe právě na Kabáty v Brně, určitě je ale nevyhazujte. Všechny zakoupené vstupenky totiž zůstávají nadále v plné platnosti. O náhradních termínech se teď usilovně jedná a je tu velká šance, že by se oba koncerty v Brně mohly stihnout ještě do konce letošního roku. A aby to všem fanouškům Kabátů nebylo líto, posíláme vám z rádia jejich pecku V pekle sudy válej a k tomu Pepovi Vojtkovi a celé jeho bandě vinčujeme brzké uzdravení.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: sváteční 10. hodinu dopolední nám na rádiu Jih uzavírá dnešní narozeninový oslavenec Bruno Mars. A co si budeme hrát po 11., to si představíme takovým krátkým příběhem. Společně s Adamem Ďuricou vyzveme partnerku nebo partnera k tanci. Zatancuj si so mnou. Kdyby jsme náhodou neuspěli hned na poprvé, máme tu od party Old Moon jasný vzkaz. Shut up and dance. Tedy něco jako buď ticha a tanči. No a jelikož to naše společné taneční číslo bude plné elegance a vášně, nezbyde nám nic jiného než pronést Baby One More Time. Tedy zlato ještě jednou. Rozhodně se máme na co těšit. Adam Ďurica, Old Moon a Britney Spears. Pojedná jste dopolední tady u nás na rádiu Jih. Nachystány jsou také další dnešní jomoravské zprávy rádia Jih a v nich mimo jiné info o tom, že Hodonín plánuje obnovu skateparku na sídlišti Větrná Hůrka. Podrobnosti už za okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
4: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
5: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
6: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
7: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
8: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě jsme chtěli zmanžit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
0: Posloucháte rádio Jih. Rádio Jižní Moravy odbyla 11.
12: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Hodonín plánuje obnovu skateparku na sídlišti Větrná Hůrka a od Vosuti po vyhořelé budově číslo 34 ve Zlíně má zájem 5 firem. Sídliště Větrná Hůrka v Hodoníně by se mohlo dočkat nového sportovního a odpočinkového areálu. Vedení města schválilo studii, která počítá s kompletní přestavbou tamního skateparku a úpravou jeho okolí. Přibýt by mělo také nové dětské hřiště, venkovní posilovna nebo prostor pro další míčové sporty. Jednotlivá sportoviště propojí betonová stezka, kterou budou moci využívat cyklisté i milovníci kolečkových bruslí. Návrh pamatuje také na praktické zázemí, včetně veřejných toalet a stánku s občerstvením. Zatím jde ale pouze o studii. Do výběrového řízení na odstranění suti po vyhořelé budově číslo 34 v centru Zlína se přihlásilo 5 společností. Majitel objektu společnost Krým teď připravuje druhé kolo soutěže. Jeho výsledek by mohl být znám už koncem příštího týdne. Odvoz suti přitom musí firma stihnout do 15. prosince. Tento termín stanovil stavební úřad.
13: Rádio Jih. Počasí.
15: U nás na jižní Moravě nás ještě dneska čeká poměrně hezké počasí ve srovnání s tím, co nastane od dnešního večera. To se nám rozprší, značně se taky ochladí a to znamená, že nám dneškem končí babí léto. A buďme rádi, že u nás je tak, jak je, protože v jiných částech republiky už to mají o dost horší. Každopádně dneska odpoledne dosáhnou ještě teploty v Jihomoravském kraji na 25 stupňů, ve Zlínském pak naměříme o stupeň méně. No jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Jeli z Těšan a Hustopečí a Čejče nám hlásíte 16 stupňů, ze Zlína pak 19.
16: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.

0: V 11 hodin a 11 minut nám dohrávají na rádiu jich Rádio Jižmoravy Fan s peckou We Are Young. No a extrémní sucho si vybírá krutou daň ve Zlínském kraji, kde rybáři bojují s masivním úhybem ryb. Ve slepých ramenech Moravy i v chodovních rybnících už pozbírali stovky mrtvých kusů, a to včetně obrovských sumců. Proč se situace podle odborníků jen tak nezlepší a z čeho mají rybáři největší strach s blížící se zimou, to si prozradíme na rádiu jich hned, jak dozní Adam Jurica s peckou Zatancuj si se mnou.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: playlistu Rádia Jicha Adam Ďurica. No a extrémní sucho a nedostatek vody drtí Zlínský kraj a tamní rybáři zažívají letos opravdu velmi smutný podzim. Situace je podle nich nejhorší za desítky let, a to hlavně v Uherském Hradišti a jeho okolí. Kvůli kriticky nízké hladině vody ve slepých ramenech řeky Moravy i v chovných rybnících už přišli o spoustu ryb. Například v Mazackém rameni klesla voda o víc než metr, což nepřežili dravci jako candáti, štiky nebo velcí přes metr a půl dlouzí sumci. V rybnicích uhynulo také zhruba 500 malých kaprů a rybáři musí mrtvé ryby neustále sbírat, aby ty hníjící neubírali ceny kyslík těm, co stále ještě žijou. Vody je zkrátka málo všude. Pod hranicí sucha je samotná řeka Morava a třeba menší řeka Rusava dokonce úplně vyschla. Rybáři tak kvůli nedostatku vody nemohou na podzim vůbec nasazovat nové ryby a upřímně se děsí blížící se zimy. V takto mělké vodě totiž ryby nemohou bezpečně přezimovat. A pokud hladina zamrzne, hrozí úhyn celých obsádek. Řešením do budoucna by podle rybářů bylo odtěžení usazenin ze dna a vytvoření hlubokých tůní. Na to jim ale v tuto chvíli chybí peníze. No, jak jinak. No a aby těch špatných zpráv nebylo málo, tak počasí sice slibuje ochlazení v následujících dnech, sem tam i deště, ale žádné výraznější úhrny srážek se nečekají a toky tak zůstanou prázdné.
1: Plánujete nový plot?
2: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.tridiv.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: aby jsme to byli za rádio Jih, rádio Jižní Moravy, kdyby jsme nehráli úžasnou muziku z našeho regionu. Toto byly IVM z Podivína a jejich současná pecka Malinovka. No ale pamatujete si ještě na nelítostné polštářové bitvy v Bulancích nebo na hodiny strávené u starších dílů hokejové NHL? Už tuto sobotu se v brněnském technickém muzeu koná víkend herních legend, kde si tyhle pecky můžete znovu zahrát v rámci velkého turnaje. Jak se přihlásit a jaké další herní retrokousky na vás čekají, to si prozradíme tady u nás na Rádu Jih už za malou chvíli.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
1: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má být.
5: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Čiťte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

Adele tady u nás na rádiu Jih, rádiu Žimoravy. Pokud s láskou vzpomínáte na 90. a milénium strávené u starých počítačů a konzolí, určitě teď nastražte uši. Už tuto sobotu totiž Technické muzeum v Brně organizuje akci s názvem Víkend herních legend. Půjde o turnaj v retro videohrách, kde můžete změřit síly s ostatními a odnést si také hodně zajímavé ceny. Soutěžit se bude ve 4 nesmrtelných klasikách, takže vás čeká kultovní střílečka Bulánci, tu jsem zbožňoval, adrenalinové bouračky Flat Out 2,

0: zaplatit plné vstupné. Více info na webových stránkách Technického muzea v Brně. No popravdě, Bulánky by jsem si klidně zahrál. To by byla vzpomínka na léta školy.
1: Pizzerie Casa Mia v Horoníně. Pizza, menička a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.salipi.cz
2: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte, ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
4: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: your husband is coming.
1: Nezadržitelně se nám blíží čtvrteční poledne, 11 hodin 58 minut a kousek tomu, tak už za minutku a půl tu bude. Na rádu jich si i po 12 budeme hrát skvělé hity pro dobrou náladu a dáme si i lekci maďarštiny. Ano, budou legendární Splash. V blbým věku, tak o tom nám zaspívá Xindl X. A z aktuální hitu pak nabídneme Alexe Warrena a jeho Fever Dream. Připraveny jsou i další dnešní jihomoravské zprávy rádia jich a v nich info o tom, že zájem o mobilní aplikační místnost v Brně výrazně roste, tak podrobnosti už za malou chvíli.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
5: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
6: Ale tohle vypadá dobře.
5: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
6: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
5: Vypněte obrazovku.
7: Restaurant Vík přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
5: Rezervace na restaurantvík.cz.
8: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatební den na zámku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Emko ovesná kaše za 12,90. Byla, to dobré začíná u nás.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jste s rádiem Jich, odbyla 12. hodina.
16: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
17: Základní škola na Valtické v Břeclavě má novou kuchyni za 15 milionů a zájem o mobilní aplikační místnost v Brně výrazně roste. Děti ze základní školy na Valtické v Břeclavě už mají obědy opět připravované přímo ve škole. Tamní kuchyně totiž prošla rozsáhlou rekonstrukcí za téměř 15 milionů. Původní vybavení sloužilo dlouhých 40 let a bylo už značně zastaralé. Kuchařky teď mají k dispozici moderní spotřebiče, které jim usnadní práci a zároveň spotřebují méně energie. Vyměnili se také rozvody a nefunkční systém odvětrávání. Břeclav na modernizaci kuchyně získala také 3 milionovou dotaci od Státního fondu životního prostředí. Šlo o letošní největší investici města do školství. V Brně přibývá lidí, kteří využívají mobilní místnost pro bezpečnější užívání drog pod dohledem odborníků. Zatímco v roce 2023 tam pracovníci zaznamenali jen 29 aplikací, loni už jich bylo téměř 400, ale to zatím 416. Podle organizace Podané ruce se navíc mezi uživateli stále častěji objevují nebezpečné opioidy, včetně silně návykového fentanylu. Pracovníci už v několika případech zasahovali při předávkování a podle organizace se jim pokaždé podařilo zachránit lidský život.
16: Počasí.
1: U nás na jihu Moravy nás ještě dnes čeká poměrně hezké počasí ve srovnání s tím, co nastane od dnešního večera. A ono už to pomalu a jistě přichází. To se nám rozprší, značně ochladí a to znamená, že nám dneškem končí babí léto. Každopádně dneska odpoledne dosáhnou ještě teploty v Jihomoravském kraji a pozor, tady už to rosničky upravili na 24 stupňů, ve Zlínském pak naměříme o stupeň méně. No a v tuto chvíli, jak jsme na tom s teplotami, tak z Modřic a z Pasohlávek nám hlásíte 15 stupňů, z Břeclavy 16 a z Vlkoše 18.
4: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte do prodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
16: Rádio Jih. Doprava.
1: No a dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené z Brněnska. V Ivančicích v Oslavanské ulici poblíž nákupního střediska havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. No a na výjezdu z Branišovic směrem na Olbramovice havaroval motorkář, místo je zde průjezdné jedním pruhem. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu. A teď už na rádiu Jih lekce maďarštiny.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, toto byl Alex Warren. No a pokud v čase 12 hodin a 12 minut obědváte, tak dobrou chuť vinčujeme. No a jezdíte ve Zlíně nebo Otrokovicích městskou hromadnou dopravou a už jste měli šanci vyzkoušet nové elektrobusy? Vozy mají za sebou první měsíc ostrého provozu a každý z nich už stihl po městě najezdit slušných 5000 kilometrů. Jak přesně tahle ekologická a tichá novinka se osvědčila v praxi a o kolik je vlastně levnější na provoz než klasický nafťák, to si prozradíme tady u nás na rádiu Jih už za malou chvíli. Hned jak dohraje Luis Fonsi a Despacito.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Ale teď už z muziky něco pohodovýho pro ty, co už mají oběd za sebou, nohy na stole, no, dobrý vtip, já vím, ale přece jenom, aby nám pěkně slehlo, tak tady jsou Coldplay a Viva La Vida na Jihu.

0: pro dobrou náladu. Rádio Jih.
1: Aj.

0: playlistu Rádia Jih, Rádia Žimoravy, Luis Fonsi, Despacito, no a popravdě uvědomil jsem si, jak ten čas letí. Už je to 9 let, co tato pecka na nás snad zahrála i z ledničky. Despacito už je staré 9 let, ty brďo. No ale zpátky do současnosti, protože dopravní společnost Zlín Otrokovice hlásí první velké úspěchy se svými novými elektrobusy. Dopravce je naplno vyslal do ulic letos v září a po prvním měsíci ostrého provozu to vypadá na trefu do černého. Každý z vozů stihl za tu dobu najezdit zhruba 5000 kilometrů. Spokojené je nejen vedení podniku, ale pochvalují si je hlavně samotní cestující a také řidiči, kterým se nová technika řídí v zásadě bez problémů. Aktuálně má dopravce ve své flotile celkem 8 těchto elektrobusů, které doplňují stávající trolejbusy a autobusy. Své se s nimi můžete primárně na linkách číslo 31, 32 a 33, ale občas na ně narazíte i někde jinde. A proč se vlastně podnik vydal právě touto cestou? Kromě toho, že jsou elektrobusy znatelně tiší a šetrnější k životnímu prostředí, přinášejí také opravdu výraznou finanční úsporu. Jak totiž ukázali první zkušenosti, jejich provozní náklady jsou oproti běžným naftovým autobusům přibližně poloviční a to je sakra znát v této době. I proto se do budoucna počítá s tím, že se flotila elektrických vozů a bateriových trolejbusů bude ve Zlíně a Otrokovicích rozšiřovat. Tak jak se říká, jenom houšť?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Well,

0: Shape of You a Ed Sheeran tady u nás na rádiu Jich. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit v neděli s dětmi, tak v Luku odstartuje letošní divadelní podzim, a to s Brusu novou premiérou loutkové pohádky o neposlušném Budulínkovi. Proč v ní ale kromě klasických loutek uvidíte i plyšáky a dozvíte se k tomu i zajímavosti z nekonečné říše zvířat, to si prozradíme tady u nás na rádiu Jich už za malou chvíli.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Relax klub Lipovka v Hodoníně. Místo pro vaše tělo i odpočinek. Fitness, kardio, aerobní sál, sauna a pohodlné parkování. Ubytování v klimatizovaném penzionu. Přijďte www.salipy.cz.
4: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12.
5: Řekni heslo Jich a máš 10% slevu.
4: www.stkbučovice.cz.
6: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
7: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavatel oken, dveří, vrat a stínící techniky hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.

0: trochu netradiční cestou. Autorka scénáře do něj přidala zvířecí svět, takže se malí diváci zábavnou formou dozví třeba i to, co se děje v mraveništi. Na scéně se navíc vedle tradičních loutek objeví také několik plyšových hrdinů. A jak s úsměvem přiznávají sami loutkoherci, velký prostor dostane i improvizace. Občas totiž někdo z nich zapomene text, nebo děti v publiku zareagují naprosto nečekaně, což podle tvůrců vytváří ty vůbec nejlepší momenty. No tak vezměte to tak v neděli rodinu do divadla, ohravost a fajn atmosféru tam rozhodně nebude nouze. Jenom připomínáme Hluk v Hluku, tamní sál kultury, 16. hodina tuto neděli a z Brusu nová forma hry Budulínek.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19. hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Don't Stop the Music, tak o tom zpívá tady u nás na rádiu jich v závěru 12. hodiny, té čtvrteční Rihanna. No a co si budeme teda hrát po té prvé hodině odpolední? Nabídneme hudební novinku od Taylor Swift, jmenuje se to Patient Zero, tedy Pacient Nula.

0: nebudou chybět ani skvělé a legendární devadesátky DJ Bobo alias René Baumann a jeho Everybody. Nachystány jsou také další dnešní jomoravské zprávy rádia Jih a Jih info o tom, že o odvoz suti po zdemolované budově číslo 34 ve Zlíně má zájem 5 firem. Podrobnosti nabídneme už za malou chvíli.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
2: Je to tady. Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
0: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí, za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Na rádu jich máme zpoždění, takže nezastavujeme. Tady jsou jomoravské zprávy rádia jich o prvé hodině odpolední.
6: Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
0: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
7: Hodonín plánuje obnovu skateparku na sídlišti Větrná Hůrka a odvoz suti po vyhořelé budově číslo 34 ve Zlíně má zájem 5 firem. Sídliště Větrná Hůrka v Hodoníně by se mohlo dočkat nového sportovního a odpočinkového areálu. Vedení města schválilo studii, která počítá s kompletní přestavbou tamního skateparku a úpravou jeho okolí. Přibýt by mělo také nové dětské hřiště, venkovní posilovna nebo prostor pro další míčové sporty. Jednotlivá sportoviště propojí betonová stezka, kterou budou moci využívat cyklisté i milovníci kolečkových bruslí. Návrh pamatuje také na praktické zázemí, včetně veřejných toalet a stánku s občerstvením. Zatím jde ale pouze o válenou studii. Do výběrového řízení na odstranění suti po vyhořelé budově číslo 34 v centru Zlína se přihlásilo 5 společností. Majitel objektu společnost Cream teď připravuje druhé kolo soutěže. Jeho výsledek by mohl být znám už koncem příštího týdne. Odvoz suti přitom musí firma stihnout do 15. prosince. Tento termín stanovil stavební úřad.
0: Počasí.
5: Během čtvrtečního, tedy dnešního odpoledne se na jihu a jihovýchodě Moravy postupně rozloučíme s babým letem, tedy s těmi krásnými podzimními dny, které nás dosud provázely. Večer se pak obloha zatáhne, rosničky slibují i déšť a hlavně se citelně ochladí. A tak si užijeme dnešní teplotní maxima kolem 24 stupňů. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Veselý nad Moravou, Moravský Písek, Lednice i Dolní Němčí hlásí schodných 20 stupňů.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
8: Rádio Jih. Do doprava.
5: No popravdě, teď jsem byl trošku zmatený před maličkou chviličkou. Já jsem si tu matlák, co si zmáčku na klávesnici, tak se mi to tu celý rozhodilo, ale už jsme tam, kde jsme, a takže pojďme na dopravu. Na průtahu Brna ve Sportovní ulici za sjezdem na Žabov řezky bourala dvě osobní auta. Zdržení je zde zatím minimálně, ale buďte opatrní. A vůbec, pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
5: A pojďme tu už 13. čtvrteční hodinu uvítat ve velkém stylu. Tady je Martin Solveig a hello!

0: Rádiu Jih, Rádiu Jižní Moravy, Magic a jejich hitovka Root. Krační podzimní dny sebou pro řidiče přináší jedno velké nebezpečí, a to mnohem vyšší riziko srážky s divokou zvěří. Jen za posledních pár týdnů už policisté řešili přes 200 takových nehod. Jak správně zareagovat, když vám před kapotu nečekaně skočí srna, a proč byste nikdy neměli strhávat volant, vám prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za malou chvíli, hned jak dohraje Mika a Grace Kelly.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rebecca a Grace Kelly tady u nás na jihu. Ranní a večerní cesty za šera nebo tmy teď jasně ohlašují, že je tu podzim a s ním přichází i mnohem větší riziko nehod se zvěří. Letos už policisté na lince 158 evidují přes 3,5 tisíce takových oznámení v rámci celé republiky. Z toho skoro 250 případů přibylo jen od konce září, to znamená za nějaký týden a kousek. Pokud někde u silnice zaznamenáte pohyb, ihned zpomalte a dálková světla třepněte na potkávací, aby zvíře nezůstalo oslněné stát přímo ve vašem pruhu. Pamatujte také na to, že srnky nebo divočáci chodí málo kdy sami, takže za prvním kusem může z příkopu vyběhnout další. Když už vám zvěř skočí rovnou před auto, policisté radí jediné. Intenzivně brzděte a držte směr jízdy, protože prudké stržení volantu vede často k mnohem závažnějším nehodám jako takovým. Pokud už ke srážce bohužel dojde, myslete hlavně na bezpečnost. Zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu, dejte trojúhelník a i se spolujezdci jděte rovnou do bezpečí mimo vozovku jako takovou. Sraženého zvířete se sami rozhodně nedotýkejte a rovnou volejte linku 158, kde s vámi operátor vyhodnotí, co přesně dělat dál. Tak hlavně na cestách buďte opatrní, protože nejde jenom o ty plechy a o nás, ale i o ty samotná zvířata. Z muziky teď už na rádiu jich novinka Taylor Swift a Patient Zero.
1: Plánujete nový plot?
2: 3div.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti 3div, specialistů na kvalitní ploty.
1: www.3div.cz. Rádio Jih.
3: Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: playlistu Rádia Jih, Rádia Žumoravy, DJ Bobo, ten mimochodem už brzy vystoupí v Ostravě a také v Bratislavě. No, je toho plný internet, tak pokud chcete lístky, kupujte raz, dva. A další tip na skvělou akci pro vás máme. Máte rádi podzim a také Halloween a k ním neodmyslitelně patřící dlabání dýní? Už tuto sobotu se v Uvalech u Valtic chystá velké dýnobraní, spojené se spoustou strašidelné zábavy pro celou rodinu. Co všechno na vás a na vaše děti čeká a proč byste určitě měli dorazit v kostýmech? To si prozradíme tady u nás na rádiu Jih už za malou chvíli.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
5: Ale tohle vypadá dobře.
4: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
5: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
4: Vypněte obrazovku.
6: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
4: Rezervace na restaurantweek.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: obličej. Pro ty nejmenší organizátoři připravili nejrůznější soutěže, zatímco na starší děti čeká napínavá strašidelná šifra. Zajištěny jsou také teplé i studené nápoje a dýňové speciality. Jen na večerní táborách si nezapomeňte přinést vlastní špekáčky. No a jestli navíc rádi pečete, můžete se blízknout a přinést na společný stůl i nějakou vlastní halloweenskou dobrotu. A to nejdůležitější na závěr, určitě doma nenechávejte kostýmy, protože všichni upíři, kostlivci, duchové i čarodějnice jsou na hřišti v uvalech víc než vítání. Tak nezapomeňte dýňování uvaly uvaltit tuto sobotu od 15.00.
1: Mastrakovo Matkyjo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
4: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Ondrou. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Pomaličku jistě se nám blíží 14. hodina. Tak co si zahrajeme takhle po 14. bude, co se týká československé muziky, třeba Michal Hrůza pro Emu. Dáme si taky z novinek Olivii Dean její Man I Need. A z těch starších záležitostí Kylie Minogue a Should Be So Lucky. Já jsem Vlastně Macík, za chvíli další humorovské zprávy s Petrem Indrou, v nich mimo jiné informace také o tom, že Mikulov chce přilákat více turistů i mimo hlavní sezónu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín. Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
3: Podzim v Hodoníně láká ven? Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
4: Zbrojováci, Šance Liga je zpátky. Po 3-týdenní pauze nás znovu čeká prvoligový fotbal. Už tuto sobotu od 15 hodin hostíme Jablonec. Chcete se na zápas kvalitně naladit? Už od 13 hodin startuje nabitá fanzóna. Čeká vás skvělé občerstvení, výborná káva a příjemná předzápasová atmosféra. Vstupenky pořídíte v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. V sobotu všichni opět na svých místech.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
11: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
12: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
13: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Mikulov chce přilákat více turistů i mimo hlavní sezónu a Uherské Hradiště představilo plán na rozšíření přetížené křižovatky 1/50 a 1/55. Mikulov chce více rozvíjet cestovní ruchy mimo hlavní turistickou sezónu. Město se proto zaměří například na pořádání konferencí, firemních akcí nebo spolupráci s rakouskými partnery. Podle vedení radnice už totiž není hlavním cílem přilákat stále větší množství návštěvníků, ale především zajistit, aby turisté přinášeli větší užitek místní ekonomice. Důležité je také najít rovnováhu mezi cestovním ruchem a běžným životem obyvatel. Mikulov proto v posledních letech zavedl pozici koordinátora cestovního ruchu a kultury a vytvořil společnou turistickou značku Mikulov Me. Řidiči na Kyjovsku musí počítat s uzavírkou silnice mezi Hýsly a Břesovicemi. Krajští silničáři tam opravují zhruba 3,5 kilometry dlouhý úsek. Ten byl dlouhodobě ve špatném stavu. Vozovka dostane nový asfalt, upraví se také krajnice, navíc se vyčistí část příkopů. Práce vyjdou na téměř 12 milionů. Hotovo by mělo být do konce října. Uherské Hradiště představilo konkrétní plán, jak zlepšit dopravu na přetížené křižovatce silnici 1/50 a 1/55. Součástí návrhu je také nová obchvatová komunikace, která propojí Uherské Hradiště s Kunovicemi. Ta má především usnadnit příjezd k Uhersko-Hradišťské nemocnici, ulevit dopravě v Průmyslové ulici a zajistit lepší napojení průmyslové zóny u kunovického letiště. Pomoci by měla také obyvatelům Mařatic a sídliště Východ. Současná křižovatka už totiž kapacitně nestačí a kvůli nedostatku místa ji není možné jednoduše rozšířit.
15: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Břeclavi, v Kněždubu a v Traplicích. Aktuálně měříte 20 stupňů Celsia, ve Vrbici potom máte 19 stupňů. Zítra ráno očekáváme skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, až později večer a v noci začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji 12 až 15.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
15: Rádio Jih. Doprava.
0: A zamíříme také na silnice na průjezdu Mikulovem směrem k hraničnímu přechodu s Rakouskem. Bourala dvě nákladní auta, provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. A v Brně v Husově ulici na křižovatce z nádraží došlo ke střetu osobáku s nákladákem a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Máte doma oslavence toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Opravdu mi stačí jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí.

0: Supermode, za chvíli Miley Cyrus, novinková Miley Cyrus, nebo taky kabáti a burlaci. A právě ještě Miley Cyrus budete mít na to, abyste poslali jméno, příjmení a kde bydlí dnešní oslavenec nebo oslavenkyně. Já už teďka vím, že budeme blahopřát do Vnorov, do Skalky, do Těmic, taky tady vidím Osvětimany, Kyjov. No, bude to hodně, takže už za chviličku přání dnešním oslavencům.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Let's go.

Jirko, Brigita, k dnešnímu svátku přejeme jen to nejlepší, hlavně Věrce Pátkové ze Vnorov, Věrce Juříkové ze Skalky, Věrce Hamšíkové z Těmic a Věrunce Dvořákové do Kyjova. A gratulujeme i tobě, kdo dnes 8. října slavíš narozeniny, stejně jako Pavlík Gebhardt z Kyjova nebo Reňa Křemeček z Osvětiman. Tak všechno nejhezčí.

0: úterý je mimo jiné památný den školství, světový den chobotnice, den hry na babu a den pirošků. A protože máme druhý čtvrtek v říjnu, máme také den zraku. Pro dnešní den jsem vybral skvělou osobnost, kterou je americký spisovatel Frank Herbert, autor kultovní série Duna, který se narodil právě 8. října. Tak dobře poslouchejte. Nesmíme podléhat strachu. Strach je psychická smrt. Nechte strach projít jako bouři okolo vás. Bude pryč, zůstanete jenom vy. No a když máme ten den zraku, tak si dáme jeden vtípek právě na toto téma. Budu muset na oční, říká smutně svatojánská muška. Včera jsem se čtvrt hodiny dvořila nedopálku od cigarety.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou, milí oslavenci, všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku. My vám z rádia jich posíláme následující 3 hity pro dobrou náladu. V nich mimo jiné Michal Hruza pro Emu, taky bude Dua Lipa, Cold Heart. No a tohleto už je pro vás Kylie Minogue a Should Be So Lucky.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Michal Hruza pro EMU. Máme 14 hodin 28 minut a teď se podíváme na Rádio Jih na to, co nás čeká ve vysílání dál. Projetí křižovatky na červenou už vás může v Brně být pěkně draho. Město totiž spustilo první kamery, které takové přestupky hlídají a výzvy k zaplacení už míří k prvním řidičům. Kde přesně kamery fungují a kolik hříšníci zaplatí, tak to vám řekneme po další trojce hitů pro dobrou náladu. Držte vlnu na Jihu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
6: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz.
7: Máte rádi práci, která je za vámi vidět? Práci, kde je každý den jiný? Jiná zakázka, jiné místo, jiná výzva. Okna Macek. Dodavat oken, dveří, vrat a stínící techniky. Hledá montážníky i celé montážní skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

0: Máme 14 hodin 42 minuty, Mike Perry, za chvíli Eva Farná, Neříkej, co má se stát, nebo Alanis Morissette i Ironic. No a v tuhletu chvíli míříme tam, kde rádio jich posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. V Brně totiž začaly padat pokuty za jízdu na červenou, kterou zachytili speciální kamery. Město je sice instalovalo v srpnu roku 2023, ale zprovoznilo až nyní. Jezdit na červenou byste tedy měli zapomenout na křižovatce ulic Kuldova a Karlova u staré osady v Židenicích. Přestože jsou tam nainstalované kamery už od roku 2023, přestupky začaly oficiálně zaznamenávat až na konci letošního září. A od té doby kamery odhalily 183 podezřelých průjezdů na červenou. Magistrát už provozovatelům aut rozesílá výzvy k zaplacení 2250 korun. Podobné kamery chce Brno postupně využívat také na dalších křižovatkách. Tak do Brna zdravíme přes frekvenci 105 na FM, jak jsem říkal, a za chviličku pošleme Evu Farnou, Neříkej, co má se stát.
1: Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní obutí pro váš vůz. Top Centrum Car Kyjov a Hodonín.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Co se týká novějších věcí, tak bude Damiano David a jeho First Time. A co se týká československé muziky, Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Uherské Hradiště otevřelo nové zázemí na Svatojiském nábřeží. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte Jonal. Koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
3: Co jsem říkal? Bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valen. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás!
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju!
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneu. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.
7: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
8: Do Brna, do Prahy.
9: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: S mým hlasem mi pomohla AI.
4: Miau.
3: Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
5: Dětské hezké odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Uherské Hradiště otevřelo nové zázemí na Svatojském nábřeží a v Hustopečích začnou stavět nové parkoviště v Šafaříkově ulici. Na Svatojském nábřeží v Uherském Hradišti je nově k dispozici veřejné WC, sprcha i zastřešené posezení. Nové zázemí za 7,5 milionu korun slouží návštěvníkům přístaviště, cyklistům i lidem na procházce kolem řeky Moravy. Součástí jsou také bezbariérové toalety, přebalovací pulta, pívko s pitnou vodou. Pod střechou si mohou lidé odpočinout u stolů a lavic nebo se schovat před nepříznivým počasím. Novinka navazuje na 50-metrové plovoucí molo, které město vybudovalo loni. Na celý projekt přispěl Zlínský kraj více než 3 miliony korun. V Hustopečích v Břeclavsku vznikne nové parkoviště v Šafaříkově ulici naproti Pavučině. Stavební práce odstartují 15. října, potrvají přibližně měsíc a půl. Řidičům tu přibude celkem 16 parkovacích míst, z toho 3 budou vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením. Město už vybralo stavební firmu, která parkoviště vybuduje za přibližně 920 tisíc korun. Oproti původnímu odhadu se přitom podařilo ušetřit zhruba 100 tisíc. Projekt vzniká ve spolupráci se sociálně terapeutickým centrem Radost, které v této lokalitě sídlí.
7: Počasí.
5: 21 stupňů Celsia aktuálně měříte na venkovním teploměru ve Strážovicích, Bořiticích a v Mutnici, 22 stupňů Celsia potom v Uherském Hradišti. V pátek ráno očekáváme skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, až později večera v noci začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
9: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat na silnice na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru z Brna do Vyškova. Bourala 4 osobní auta. Kolona měří přes 3 kilometry, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Je to tak, máme 2 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my jsme za to samozřejmě moc a moc rádi. A vstupujeme do další hodinky, kdy vás provází Vlasta Macík. Tak věřím tomu, že si to užijeme i tentokrát. Co se týká dalších hitů pro dobrou náladu, za chvíli novinková věcička od Damiana Davida, The Best Time. No a teďka už slyšíte pode mnou hrát Nirvanu, jejich Smells Like Teen Spirit. Tak hezké odpoledne na Radiu Jih.

0: 17 hodin 10 minut. Díky za to, že posloucháte. A co nás čeká po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu JIF? Otázka, jestli by měla být voda na, ve venkovním bazénu příjemně teplá i na jaře a na podzim. Ve Zlíně kvůli tomu vznikla petice, kterou už podepsala více než stovka lidí. Jenže provozovatel lázní upozorňuje, že by takové přání mohlo přijít pořádně draho. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli tady na Rádiu JIF, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio JIF. Rádio Jižní Moravy.

0: drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, také v 15 hodin 17 minut. Venkovní bazén v Lázních Zlín by měl mít po celou sezónu vodu vyhřátou alespoň na 26 stupňů Celsia. To požaduje nová petice, pod kterou se podepsala už více než stovka lidí. Po frekvencích Rádia Jih teď tady míříme tam, kde nás ladíte na 98 FM do Zlína a okolí. Podle autora petice je totiž voda ve venkovním bazénu Zlínských Lázní hlavně na jaře a na podzim pro některé plavce příliš studená. Provozovatel Zlínských Lázní společnost Zále upozorňuje, že udržovat takovou teplotu od dubna až do října by znamenalo výrazně vyšší náklady. Ty by mohly dosáhnout až vyšších stovek tisíc korun za sezónu. Navíc by bylo potřeba investovat do zakrytí bazénu, aby voda tak rychle nevychládala. Vyšší výdaje by se pak mohly promítnout také do vstupného. Takže co chcete, že jo? Zajímavostí je, že 25-metrový venkovní bazén letos prošel rozsáhlou opravou za téměř 9 milionů korun. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně do Zlína zdravíme a posíláme další hit pro dobrou náladu. Už za chvíli Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
2: Plánujete nový plot?
3: Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty.
2: www.tridiv.cz.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. A o čem budeme mluvit za dalších 10 minut? Ve Zdojmě rozhodovali o lidském životě pouhé minuty. Muži tam náhle přestalo být srdce a jako první mu přijeli na pomoc policisté. Díky jejich rychlému zásahu má celý příběh šťastný konec. Co přesně se stalo, tak to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. A postarají se o ně Offspring, Armin van Buuren a taky Avicii.
1: V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Máte rádi práci, která je...

0: skupiny. Zaujala vás nabídka? Napište na práce@oknamacek.cz nebo volejte 518 307 522. Více na oknamacek.cz/kariéra.
1: Milí přátelé, srdečně vás zvu na své koncerty za doprovodu Charlie Band. V pondělí 19. října se na vás těším v brněnské Bobby Hall, kde bude mým speciálním hostem Ilona Čáková. A v úterý 20. října se potkáme v Domě kultury v Hodoníně. Přijďte si se mnou zaspívat, zavzpomínat a užít si krásný společenský večer. Těším se na vás, vaše Helena Vondráčková.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a...
6: Rozšíříme...
8: Dvojnásobíme investice.
6: Je čas optimalizovat, ale je to
8: náročné. Ale váš
9: názor? Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 15 hodin 40 minut, za chvíli Kamarád, nebo taky Adam Ďurica, jeho Nelutujem. A teďka už míříme do Znojma, protože pouhé 3 minuty stačily znojemským policistům, aby dorazili k muži, kterému přestalo být srdce. 49-letý muž skolaboval začátkem října ve večerních hodinách a potřeboval okamžitou pomoc. Jeden z policistů proto začal s masáží srdce, zatímco jeho kolega připravil defibrilátor. Přístroj doporučil elektrický výboj, po kterém policisté pokračovali v oživování a jejich snaha se vyplatila. Stav muže se začal zlepšovat a postupně se mu vracelo vědomí. Následně si ho převzali přivolaní záchranáři. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové právě rychlá reakce hlídky výrazně přispěla k záchraně mužova života. Tak my do Znojma samozřejmě zdravíme a oběma zmiňovaným policistům posíláme další hity pro dobrou náladu a samozřejmě palec hore. Já vím, je to vaše práce, ale přesto velké díky.
1: Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland, přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, 15 hodin 55 minut, to je aktuální čas, tohle to jsou Coldplay, My Universe, a co nás čeká po 16. hodině za muziku, bude třeba Vesna Vínečko. Dáme si taky Kaiga, jeho Save My Love. A z těch takových trošku starších věcí,

0: V nich mimo jiné informace také o tom, že Uherské Hradiště představilo plán na rozšíření přetížené křižovatky 1/50 a 1/55. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
4: Hledáte práci v hotelnictví? Hotel Lotrinský ve Velkých Pavlovicích přijme do svého týmu kuchaře, kuchařku. Nabízíme práci na pracovní poměr ve dvousměnném provozu s ohodnocením až 38 000 korun měsíčně. Nástup možný i hned. Více informací na telefonu 602 195 429 nebo e-mailu ilona.stoklásková@hotel-lotrinsky.cz.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličej, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
3: Zbrojovačky a zbrojováci, vezměte celou rodinu a přijďte si užít fotbalovou sobotu na Srbské. Po 3týdenní pauze se vracíme zpátky na prvoligový trávník a od 15 hodin změříme síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív, už od 13 hodin startuje předzápasová fanzona, kde na malé i velké čeká kvalitní občerstvení, hudba, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo přes Flinta ID na webu fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
5: Děcka, hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Mikulov chce přilákat více turistů i mimo hlavní sezónu a Uherské Hradiště představilo plán na rozšíření přetížené křižovatky 1/50 a 1/55. Mikulov chce více rozvíjet cestovní ruchy mimo hlavní turistickou sezónu. Město se proto zaměří například na pořádání konferencí, firemních akcí nebo spolupráci s rakouskými partnery. Podle vedení radnice už totiž není hlavním cílem přilákat stále větší množství návštěvníků, ale především zajistit, aby turisté přinášeli větší užitek místní ekonomice. Důležité je také najít rovnováhu mezi cestovním ruchem a běžným životem obyvatel. Mikulov proto v posledních letech zavedl pozici koordinátora cestovního ruchu a kultury a vytvořil společnou turistickou značku Mikulov Me. Řidiči na Kyjovsku musí počítat s uzavírkou silnice mezi Hýsly a Břesovicemi. Krajští silničáři tam opravují zhruba 3,5 kilometry dlouhý úsek. Ten byl dlouhodobě ve špatném stavu. Vozovka dostane nový asfalt, upraví se také krajnice, navíc se vyčistí část příkopů. Práce vyjdou na téměř 12 milionů. Hotovo by mělo být do konce října. Uherské Hradiště představilo konkrétní plán, jak zlepšit dopravu na přetížené křižovatce silnici 1/50 a 1/55. Součástí návrhu je také nová obchvatová komunikace, která propojí Uherské Hradiště s Kunovicemi. Ta má především usnadnit příjezd k Uherskohradišťské nemocnici, ulevit dopravy v Průmyslové ulici a zajistit lepší napojení průmyslové zóny u kunovického letiště. Pomoci by měla také obyvatelům Mařatic a sídliště Východ. Současná křižovatka už totiž kapacitně nestačí a kvůli nedostatku místa ji není možné jednoduše rozšířit.
7: Rádio Jih, počasí.
5: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Břeclavi, v Žarošicích a v Brumovicích měříte aktuálně 22 stupňů Celsia, v Ostrožské Nové Vsi potom 20 stupňů. Zítra ráno bude skoro jasno až jasno, během dne bude převažovat polojasno, až později večer v noci začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě 14 až 17 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 12 až 15.
0: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce Hyundai.
7: Rádio Jih. doprava.
5: A pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru z Brna do Vyškova se dořešuje bouračka 4 osobáků. Kolo naměří přes 3 kilometry, tak s tím prosím počítejte. Hlavně v klidu, šťastnou cestu a nohu z plynu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: A pokud někde stojíte teďka v koloně, tak my vám posíláme DJ Antoana, jeho

0: Rádio Jižní Moravy, ať už je to doma, kdy odpočíváte, relaxujete, nebo v práci na odpolední. Opravdu ještě jednou díky za to, že posloucháte. Tohle to jsou Black Eyed Peas. Za chvíli Vesna nebo Train a po nich, tedy po téhleté dvojce hitů pro dobrou náladu, budeme mluvit o tom, že turisté nechali loni ve Zlínském kraji miliardy korun a v jedné věci dokonce náš region předčil celé Česko. Návštěvníci tady totiž utrácejí víc než kdekoliv jinde v republice. Kolik peněz denně v průměru vydají a co je do našeho kraje láká, tak to uslyšíte na rádiu jich pod zmiňované dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zdravíme do auta. No a pozor, je tady ta zpráva, pardon, že Zlínskému kraji se daří vydělávat na cestovním ruchu. Turisté a výletníci tady loni utratili celkem 23,5 miliardy korun. Podle analýzy agentury CzechTourism je to pátý nejlepší výsledek mezi českými kraji. A v jedné statistice je Zlínsko dokonce úplně první. Domácí turisté tady denně utratí v průměru přes 2400 korun, což je nejvíce v celé republice. Peníze přitom nenechávají jen v hotelech, ale také v restauracích, lázních nebo na různých atrakcích. Velkým lákadlem jsou například Luhačovice, ale také místní gastronomie a možnosti aktivního odpočinku. Významnou roli hrají i jednodenní výletníci, kteří do krajské ekonomiky přinesli téměř 6 miliard korun. Mě osobně by teda zajímalo, jak v tom figurují ceny, protože pokud se někde k obědu za 300 dáte dvě piva za 120 a k tomu kafe za 70, logicky se rychleji přiblížíte k této průměrné částce, že?
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: kde jinde než na rádiu jich. A co nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, o kterou se postarají Olga Lounová s Optimistou, David Guetta a taky i Žel. Do gymnázia v Uherském Hradišti se zatoulal neobvyklý čtyřnohý host a jedna ze studentek mu dokonce ochotně podržela dveře, protože si asi myslela, že jde o psa. Jak celé dobrodružství dopadlo, to uslyšíte na rádiu jich už za chvíli, tak držte vlnu.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com. V Bučovicích na Žďánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: Máte co nabídnout budoucím novomanželům? Staňte se vystavovatelem na akci Svatební den na zámku Valtice, která se koná 21. listopadu 2026 v prostorách zimní jízdárny zámku Valtice. Představte své služby, produkty i značku přímo budoucím novomanželům. Registrace vystavovatelů právě probíhá na svatebnidennazamku.com. Svatební den na zámku Valtice. Buďte u toho s námi.
3: Hello. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
1: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum JICH 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jich2000.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ne. Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
7: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
8: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UH Car.cz.

0: 37 minut a my míříme do gymnázia v Uherském Hradišti, protože tady měli včera pořádně neobvyklého návštěvníka. Přímo do školy jim totiž běhl srnec. Po frekvencích rádia jich proto teď míříme tam, kde nás ladíte na 969 FM. Cesta srnce do gymnázia byla docela dobrodružná. Nejdřív přeběhl rušnou čtyřproudou silnici, přeskočil zábradlí a pak využil podržených dveří do budovy. Na kamerovém záznamu už je dokonce vidět, jak mu jedna studentka, která zrovna koukala do mobilu, dveře podržela. Nejspíš si totiž myslela, že jde o studenta nebo možná psa. Srnce se nakonec podařilo zavřít na školních toaletách, odkud si ho převzali přivolaní myslivci. Ti ho přivezli k řece Moravě. Srnec pak řeku přeplaval a zmizel zpátky v přírodě, takže všechno dobře dopadlo. A na gymnáziu v Uherském Hradišti mají historku, na kterou jen tak určitě nezapomenou. Maličko mi to připomnělo taky slavnosti sněženek, že jo, akorát, že tam byl divočák ve škole.
1: Sobotu 17. října otevírá sklárna Květná 1794 ve Strání své dveře veřejnosti v rámci oslav Týdne sklářů. Otevřeno bude od 8 do 13 hodin. Přijďte se podívat, jak pod rukama mistrů vzniká ručně foukané sklo, nebo navštivte muzeum skla v historické Cánově vile. Těšit se můžete také na výprodej skla za zvýhodněné ceny. Více informací najdete na webu Květná 1794. Neoveská cymbálová muzika slaví 20. výročí a připravila velký koncert. V sobotu 10. října od 19 hodin v kulturním domě v Mikulčicích. Těšit se můžete na skvělé hosty, víno od místních vinařů a po koncertě na besedu u cymbálu do ranních hodin. Vstupenky zakoupíte online na smsticket.cz nebo na místě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: co nás čeká za muziku. A právě po 17. budou Metafix, Big City Live. Z novějších věcí zazní Offenbach, For the Floor. A co se týká československé muziky, mimo jiné Pokáč, Pavel Salta, písnička. V Hustopečích začnou stavět nové parkoviště v Šafaříkově ulici, také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Plánujete novou podlahu? Podlahy Osička zajistí podlahářské práce s kompletní dodávkou materiálu. www.podlahyosička.cz. Restaurace Na nádraží ve Svatobořicích Mistříně děkuje všem hostům za parádní letní sezónu. A jedeme dál. Od 9. do 11. října vás zveme na zvěřinové speciality. Čekají vás poctivé podzimní chutě, voňavá zvěřina a pořádná porce gurmánského zážitku. Přijďte si pochutnat. Více na Facebooku a webu Restaurace Na nádraží. Rezervace nutná. Těšíme se na vás.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Navštivte Jonal, koncesionáře Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
4: Podzim v Hodoníně láká ven. Projděte se nově revitalizovanými parky Sadová a Rozmarínek nebo vyrazte do Bažantnice. V Olšinách objevíte nový dřevěný povalový chodník a obnovené pěšiny. Vezměte rodinu a užijte si podzim v Hodoníně.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
9: Ale tohle vypadá dobře.
8: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
9: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
8: Vypněte obrazovku.
10: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
8: Rezervace na restaurantweek.cz.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, typy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
13: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
14: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný nový drát 275 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
15: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Uherské Hradiště otevřelo nové zázemí na Svatojišském nábřeží a v Hustopečích začnou stavět nové parkoviště v Šafaříkově ulici. Na Svatojišském nábřeží v Uherském Hradišti je nově k dispozici veřejné WC, sprcha i zastřešené posezení. Nové zázemí za 7,5 milionu korun slouží návštěvníkům přístaviště, cyklistům i lidem na procházce kolem řeky Moravy. Součástí jsou také bezbariérové toalety, přebalovací pulta, pítko s pitnou vodou. Pod střechou si mohou lidé odpočinout u stolů a lavic nebo se schovat před nepříznivým počasím. Novinka navazuje na 50-metrové plovoucí molo, které město vybudovalo loni. Na celý projekt přispěl Zlínský kraj více než 3 miliony korun. V Hustopečích na Bratislavsku vznikne nové parkoviště v Šafaříkově ulici naproti Pavučině. Stavební práce odstartují 15. října, potrvají přibližně měsíc a půl. Řidičům tu přibude celkem 16 parkovacích míst, z toho 3 budou vyhrazena pro osoby se zdravotním postižením. Město už vybralo stavební firmu, která parkoviště vybuduje za přibližně 920 tisíc korun. Oproti původnímu odhadu se přitom podařilo ušetřit zhruba 100 tisíc. Projekt vzniká ve spolupráci se sociálně terapeutickým centrem Radost, které v této lokalitě sídlí.
17: Rádio Jih, počasí.
0: Tak a pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Mikulově aktuálně měříte 23 stupňů Celsia, v Dambořicích 22, ve Zlíně 20 a v Hluku 19. V pátek ráno očekáváme skoro jasno až jasno. Během dne bude převažovat polojasno, až později večera v noci začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 14 až 17, ve Zlínském kraji 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Nastupuje nová generace oblíbeného SUV Hyundai Tucson. Než dorazí, využijte doprodej vozů stávající generace za velmi atraktivní ceny. Vista Car Kyjov a Hodonín, váš autorizovaný prodejce Hyundai.
17: Rádio Jih, doprava.
0: Připomínám, že na dálnici D1 na 206. kilometru ve směru z Brna do Vyškova se dořešuje bouračka 4 osobáků. Pozor, v Brně, v Bělohorské ulici u křižovatky s Jedovnickou, tady se srazily 3 osobáky a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. A na dálnici D2 na 4. kilometru směrem z Brna na Bratislavu se srazilo osobní auto s nákladákem. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se netvoří. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

0: jižní Moravy, Metafix, Big City Life, za chvíli Offenbach nebo taky Pokáč s Pavlem Saltou a jejich písnička. No a teďka info o tom, co nás čeká právě po těchto těch dvou hitech pro dobrou náladu. Zlínská zoo zve na poslední letošní večerní prohlídky. Co vás všechno čeká a co zažijete, tak to uslyšíte na Rádiu Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a co takhle vyrazit do zoologické zahrady až po setmění. Zlínská zoo vás tuto sobotu 10. října zve na poslední letošní večerní lampionové prohlídky. Čeká vás procházka mezi zvířaty za svitu loučí a lampionů, navíc s průvodcem. Podíváte se třeba k jaguárům, tučňákům, rejnokům nebo do nového centra lvů. První komentovaná prohlídka začíná 6:30 večer a zabere zhruba 2 hodiny. A pokud máte rádi záhady, zamyslete také na zámek Lešná. Tam se přenesete do roku 1920 a pomůžete pátrat po ztracených diamantových přívěscích jedné hraběnky. Na zámecké prohlídky zoo Lešná doporučuje koupit vstupenky předem přes internet. Celý areál pak zůstane otevřený až do 9:30 večer. Do Zlína, kde nás posloucháte na 98 FM, samozřejmě zdravíme, no a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Plánujete nový plot? Tridiv.cz. Slevy až 25% na všechny ploty. A k tomu doprava po celé Moravě zdarma. Nezmeškejte šanci a vybírejte u společnosti Tridiv, specialistů na kvalitní ploty. www.tridiv.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

další slohy v máji, prosinci jsou mu kolem věrní synci. Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem obce Skoronice, kde pár milých týpků sedí kolem jinýho sklípku. Klábosy a zpívají

0: Hotel, ve kterém se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců a každý by rád něco jiného. Tak přesně o tom bude řeč na rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Držte vlnu na Jihu a zbystřete, jakmile dozní hitovka od Robina Schulze Sugar.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Je to tady! Po 3týdenní pauze se Zbrojovka vrací zpátky na prvoligový trávník. Už tuto sobotu od 15 hodin změříme na srbské síly s Jabloncem. Dorazte ale dřív. Už od 1 hodiny startuje nabitá fanzóna. Těšit se můžete na skvělý street food, kvalitní kávu, hudbu, soutěže a další doprovodný program. Vstupenky pořídíte jednoduše v klubové aplikaci nebo na webu fczbrno.cz. Je čas znovu probudit draka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: KBC Global Services, zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat, jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cestaodpadu.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: tuto chvíli vás přes frekvence rádia jich vezmeme do kin. Tady je dnešní nabídka. Na československé drama Virbel zajděte v 19.40 do kina Svět v Hodoníně, o 19:30 do kina Koruna v Břeclavi a ve 20.30 do brněnského kina Lucerna, kde bude také debata s režisérem. Kino Svět ve Strážnici zve v 7 večer na českou komedii Zpráva pro Minervu 2. V omšelém hotelu uprostřed ničeho se protnou osudy nesourodé skupiny hostů a zaměstnanců. Někteří sem přijeli hledat klid a krátký únik z každodennosti, jiní touží po změně nebo dokonce po lásce. Setkávají se tu osamělá klarinetistka, mladík vyhlížející milostné dobrodružství, nespokojený manželský pár, svérazný hotelový personál i mimozemšťan vyslaný z planety Minerva 2, aby podal zprávu o stavu země. Kino Svět ve Strážnici dnes v 19.00, Zpráva pro Minervu 2. A pokračujeme 8. večerní. Kino Panorama v Kyjově promítne českou romanťárnu Tango pro 3, Kino Hvězda v Uherském Hradišti hudební dokument Queen Budapešť a poslední pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema, kde dnes ve 20.20 nabídnou psychologické drama Pravda nebo lež. Dobře se bojte i bavte, na jihu na vás čeká ještě Rastino Janovíček s pořadem s Jihem za vínem, takže Vlasťa Mancík se rozloučí a popřeju krásný podvečer na rádiu Jih.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
9: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pro bezpečnou jízdu jsou žádoucí kvalitní a plně funkční pneumatiky. Pomůžeme vám vybrat optimální zimní pneu pro váš vůz. Vista Car Kyjov a Hodonín.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Motoristé, přezujte včas, radí Pneu Koubek Rohatec. Vyhněte se tlačenicím a zbytečnému čekání. Pneu Koubek Rohatec je vám k dispozici. Teď s akčními cenami zimních pneů. Kupte 4 pneumatiky Michelin a získejte odměnu až 1750 korun. Pneu Koubek Rohatec, přezujte včas, volejte hned. 518 359 730.

0: 6. listopadu. Vstupenky kupujte teď na SMS Ticket.
1: Máme pro vás skvělou zprávu. Burgers je zpět. Burgers Fresh Burger Bistro v Hodoníně je znovu otevřené a těší se na vás. Přijďte na pořádné burgery, fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Najdete nás vedle zimního stadionu v Hodoníně nebo si nás zavolejte k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma, po okolí za pár kaček. Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. www.burgers.eu.
2: Chcete udělat radost sobě i svým dětem a zároveň pomoci Lukáškovi? V sobotu 10. října od 13 hodin vás v Domě kultury v Hodoníně čeká benefiční bazárek. Přijďte si vybrat něco pěkného a svým nákupem přispějte Lukáškovi. Těšit se můžete také na zpěváka Michaela Martina, malování na obličeji, dětskou diskotéku a bohatou tombolu o skvělé ceny. Přijďte, nakupte, pobavte se a pomozte Lukáškovi.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
0: Vista Car Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Mikulov chce přilákat více turistů i mimo hlavní sezónu a Uherské Hradiště představilo plán na rozšíření přetížené křižovatky 1/50 a 1/55. Mikulov chce více rozvíjet cestovní ruchy mimo hlavní turistickou sezónu. Město se proto zaměří například na pořádání konferencí, firemních akcí nebo spolupráci s rakouskými partnery. Podle vedení radnice už totiž není hlavním cílem přilákat stále větší množství návštěvníků, ale především zajistit, aby turisté přinášeli větší užitek místní ekonomice. Důležité je také najít rovnováhu mezi cestovním ruchem a běžným životem obyvatel. Mikulov proto v posledních letech zavedl pozici koordinátora cestovního ruchu a kultury a vytvořil společnou turistickou značku Mikulovmi. Řidiči na Kyjovsku musí počítat s uzavírkou silnice mezi Hýsly a Vřesovicemi. Krajští silničáři tam opravují zhruba 3,5 kilometry dlouhý úsek. Ten byl dlouhodobě ve špatném stavu. Vozovka dostane nový asfalt, upraví se také krajnice, navíc se vyčistí část příkopů. Práce vyjdou na téměř 12 milionů. Hotovo by mělo být do konce října. Uherské Hradiště představilo konkrétní plán, jak zlepšit dopravu na přetížené křižovatce silnici 1/50 a 1/55. Součástí návrhu je také nová obchvatová komunikace, která propojí Uherské Hradiště s Kunovicemi. Ta má především usnadnit příjezd k Uhersko-Hradišťské nemocnici, ulevit dopravy v Průmyslové ulici a zajistit lepší napojení průmyslové zóny u Kunovického letiště. Pomoci by měla také obyvatelům Mařatic a sídliště Východ. Současná křižovatka už totiž kapacitně nestačí a kvůli nedostatku místa ji není možné jednoduše rozšířit.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Dnes večera v noci zataženo až oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, kránu skoro jasno. Noční teplota 9 až 6. Zítra na jihu Moravy polojasno nebo skoro jasno, až později večera v noci bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti. Nejvyšší denní teplota na jihu Moravy až 17 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 16.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
0: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cičte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
0: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Moravo i při čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku zataženo s deštěm. Později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty od 9 do 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů.

0: Jihem za vínem na rádiu Jih.
1: Jak dopadla sezóna u našich sousedů v Rakousku? Klára Kolárová, národní sommelierka, a její tip, kam by se měl zajet podívat každý vinař. A kolik je u nás ekologicky hospodařících vinic? O tom všem bude řeč už za chviličku v další hodince plné vína a vinařských témat. Na konci přidám i obligátní tipy, kam si můžete za vínem vyrazit i vy. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: okénko národní someliérky České republiky Kláry Kolárové.
1: Londýncem v září navštívila kvůli křtu již 9. vydání knihy The World Atlas of Wine Hugh Johnsona a Jancis Robbins. Jsem vděčná, že jsem součástí přispěvovatelů a že i když se jedná jen o jednu společnou stránku s kolegy ze Slovenska, musím text, co se týče vývoje a změn našich vín, po každé opravovat. Navštěva mě ale hlavně přivedla k myšlence, že navštívit Londýn by mělo být podmínkou pro všechny vinaře, kteří chtějí víno nejen vyvážet, ale i přijímat zahraniční hosty ve vinařství. Je zde neuvěřitelná energie a chuť degustovat vína všech barev i původů. A pokud se na tom chceme aktivně podílet, měli bychom se jezdit jako součást vzdělávání hned. Gastronomický svět je tu neuvěřitelně obrovský a konkurence bohatá. Ovšem jen tato konfrontace nám pomůže definovat vlastní styl a identitu.
0: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Víte, kolik našich vinic se obhospodařuje ekologicky? Skoro každá jedenáctá. V roce 2021 to bylo 876 hektarů, no a dnes je to téměř 1300. A dalších 200 hektarů se na přechod chystá. Dohromady je to plocha zhruba 2000 fotbalových hřišť a odpovídá to i světovému průměru. Takže držíme krok se světem i v této oblasti. Ne, že ne. Ale co to znamená? Ekologický vinař nesmí používat umělé přípravky proti škůdcům, musí se starat o zdravou půdu, například zatravňovat meziřadí, remízky a vysazovat stromy mezi vinicemi. Zkrátka, podle ochránců přírody se pak v takové krajině lépe drží voda a žije tu i víc hmyzu i ptáků. Pomáhají i nové odrůdy odolné vůči chorobám, ale háček začíná být jinde. Lidé začínají pít méně vína a to brzdí i prodej biovín. Tak věřím, že se to snad už brzy pohne tím lepším směrem.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádiu Jih.
2: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
4: Akční nabídku vozu Nissan najdete v autosalonech UH Car ve Starém Městě a Hodoníně. UH Car.cz.
0: Rádio Jih.

0: nich.
1: Sucho letos nešetřilo ani naše jižní sousedy. Rakouský vinařský svaz odhaduje, že se tam sklidí zhruba surovina na 1,7 milionu hektolitrů vína. To je o 34% méně než loni a nejméně od roku 2010. Reva letos rašila i kvetla brzy, od poloviny června přišla vedra a pak léto skoro bez deště. Nejhůř dopadl Weinviertel a taky část Burgenlandu, ale na některých vinicích chybí až polovina úrody. Nejvíc tam trpěly bílé odrůdy, hlavně vrtlínské zelené, a to je rakouská chlouba. Je tu ale i dobrá zpráva. Bobule jsou sice malé, za to zdravé, s pěknou kyselinkou a výraznou chutí. Rakušané proto slibují velmi aromatický ročník a hodně si slibují i od červených. Paradoxem je, že ve sklepech mají pořád dost neprodaného červeného z minulých let, proto se uvažuje, že by se 7 až 10 milionů litrů s podporou Evropské unie přepálilo na destilát.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem Za vínem. Na rádiu Jih.
1: Přátelé, vrcholí nám vinobraní, i proto jsou vinaři teď hlavně ve vinicích a taky ve sklepech, kde to burčí, a to tak, že na maximum. Proto těch míst, kam si za nimi můžete zajít, vyrazit na skleničku vína, je poněkud poskromnu, tak si pište Dobšice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Staré Město, Valtice, Zaječí a Znojmo. A to je vše, já se za vámi těším zase za týden na stejných frekvencích a ve stejných časech, kde posloucháte hodinku o víně. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě jsme pro vás zmodernizovali hypermarket Albert Znojmo v ulici Brněnská. Přijďte si k nám vychutnat zážitek z nakupování. Bohatý sortiment, neporazitelné ceny a nyní slevu 10% na celý nákup s aplikací Můj Albert. Těšíme se na vás.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Tati, a promění se vytříděná Petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Moravo i při čtvrtku máme pro vás na jihu počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku zataženo s deštěm, později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty od 9 do 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů.

0: Čtvrteční 8. říjnový večer trávíte si hem, 10. měsíc roku je v běhu a před námi je finále letošní jubilejní plavební sezony na Brněnské přehradě. Téma si rozebereme už za moment, tak zůstaňte s náma a užívejte čtvrteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: čtvrteční večer Rádio Jih, no a vypadá to, že se podzim začne definitivně hlásit o slovo. No a platí, že svůj termín má i finále letos jubilejní 80. plavební sezony na Brněnské přehradě, tedy na Priglu. Pravidelná přeprava na Brněnské přehradě probíhá na trase Bystrc, Roklehrad, Veveří, Veverská, Bytýška a zpět. Jízdenky je možné zakoupit v přístavišti Bystrc, případně na palubě lodi. K dispozici jsou i takzvané pojízdné vstupenky, které kombinují plavbu lodí a návštěvu zoo Brno. Trojvstupenka pak zahrnuje plavbu lodí a vstupné na hrady Veveří a Špilberk. Lodi v letošním roce naposled vyjedou posledního, tedy 31. října, a to za každého počasí. Tak se tam ještě zastavte a super si to užijte. Výhledy jsou tam parádní. Při čtvrtku už ale k podzimní pohodě vám všem další songy. Jste si Hem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8. říjnový večer na jihu a my se celý dnešní večer věnujeme moravským typům, které vám zpříjemní 10. měsíc letošního roku. A já dnes nabídnu ještě pozvánku z baltického podzemí, které zve na letošní oslavu Halloweenu. Podrobnosti k této tradiční události prozradím za moment, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih.

0: Osmý říjnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. Čtvrtek je ve svém finále, no a já vás ještě dnes pozvu na Halloween, kterým bude už 24. října, žít valtické podzemí, no a vy se v tyto dny budete moct bát skoro kilometr. Čekat na vás budou navíc chutné speciality a dobrá vína. To vše za doprovodu cymbálové muziky k tanci i poslechu. Takže tradiční Halloween ve valtickém podzemí už 24. října. Teď už ale každopádně další songy jihu, pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

počasí. Jste si hem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku zataženo s deštěm, později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů. Takový bude pátek, před námi je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

prací. Moravu je tu čtvrteční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci bude na Moravě zpočátku zataženo s deštěm, později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

Rádio Jich, 8. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zpočátku zataženo s deštěm, později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů. Každopádně i dnešní noc si budeme na jihu hrát až do rána tu nejlepší muziku. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jich.

0: Rádioji.
1: Rádioji.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaž perutě a já

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. Let's go.

počasí. Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 9.10. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo s deštěm, později oblačno až polojasno, nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů. V pátek pak většinou polojasno, k večeru až oblačno, nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodové finále pracovního týdne. Ze studia vás je o půlnoci zdraví Josef Bouda.

hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Rádio I. Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, tuší se svět, jsem na sračky vedle.